Ta francouzská spíš, z nás nikdo rukama nejedl v rodině. Já nevím, Marie, co o mě víš. Pro mne je Tahiti, Havajské ostrovy. Pro mne je Florida, Miami Beach. Pod se mnou, Marie, a já ti slibuji, nastoupím do jámy, vydělám víc. Vím, jak vypadá francouzská spíš, z nás nikdo rukama nejedl v rodině. Já nevím, Marie, co o mě víš. Pro mne je Tahiti, Havajské ostrovy. Pro mne je Florida, Miami Beach. Pod se mnou, Marie, a já ti slibuji, nastoupím do jámy, vydělám víc.

mír, tak já ti slibuji snídaně v bazénu, večery na plážích Côte d'Azur. A nejsou to planá slova, co vznikají u piva, to není pitomý bezduchý žvást. V partě jsou sami dobří chlapi, revír prospívá a jednou se to musí podařit. Alespoň jednomu z nás.

0: Noc plná hvězd.
1: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
2: Ano, to je právě ta genialita showmanů, udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
1: Proto nyní otvíráme rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
1: Tak. Děkujeme vám, pane Pytel.
3: Promiňte, pane Helekal, no, já jsem se spletl.
4: Víte, co mu tak bude říkat?
3: No, je to trapné, ano.
1: V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
2: Ano. Tak, moje ruka šátralka už chmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
1: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky. Měli všechno kolem.
2: Co?
3: Já vím, no. Splet jsem se.
2: No, tak. Moje ruka, šátrálka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout. První problém.
3: Já sám?
2: Je to slavnostní chvilka.
3: Tak chtěl by sem.
2: No, chtěl?
3: Moc by sem chtěl.
2: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
3: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
2: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
3: Ne.
2: Je to slavnostní chvilka?
3: Nechci.
2: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
3: No, takhle to taky nepřečtu.
2: Co s tím?
3: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
4: Takhle bych to přečet taky.
3: Jízdní řád.
4: A co je s ním?
3: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
2: Nesouhlasí?
3: Ale možná souhlasí, ale nerozumí mu.
2: Tak se to nauč.
3: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha,
2: já vím,
3: podívej,
2: já vím.
3: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano, dva skřížený meče.
2: Co?
3: No dva skřížený meče, teď se podívej.
2: Vy doma jíte dvěma meči?
3: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
1: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. No, to je jasný.
2: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
3: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolucestujícího. Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka?
2: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed v 7.51.
3: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
2: To tam třeba ještě vůbec není.
3: Tak to není, musí tam být to. Souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
2: Co by ti kdo dával? To není chyba jízdního řádu, ale tvoje. Nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
3: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
2: Sobě, aby tě nikdo neukrad.
3: Proč by mě krad někdo zavazadla?
2: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
3: Jak o ně můžu přijít, žádný nemám.
2: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel?
3: Samozřejmě.
2: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby?
3: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby?
2: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý?
3: Nemám.

0: proč jedeš do Kolína?
1: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby 7.54.
0: 7.51.
1: Termín naštěstí ujel.
0: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si jsem vpašoval do pytle, to si jsem vůbec neměl dávat.
2: Si vyřeším sám.
0: Já vytahuju další problém. Další problém, ponocování.
2: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém, ponocování.
0: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnost.
2: To vím, co s tím chceš dělat.
0: Začínat o hodně dřív.
2: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme o 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
0: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
2: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
0: No.
2: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
0: To je různý.
2: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
0: Je to různý.
2: Není to různý. 8 hodin má spát dospělý člověk.
0: Tak z toho tě vyvedu, to je pověda. Podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
2: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
0: A v tom něco je, to je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
2: Zakladatel ponocování.
0: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
2: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
0: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
2: Štrosy.
0: Ne, menší, se slepicema. Všichni klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
2: Ponocný dělal hů.
0: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hů.
2: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hů, co potom dělala sova?
0: Sova?
2: No sova.
0: Antonína Sova. Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verš.
2: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
0: Symbol moudrosti.
2: Ano, toho myslím.
0: A co má být se Sovou ptákem?
2: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hů?
0: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
2: Ale sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hu.
0: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
2: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
0: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli po tmě dělat, každej bejt ponocný nemůže.
2: No, mohli hrát čigrošádu.
0: To nemohli, tu ještě neznali, tu jsme vynalezli teprve my.
2: No ba ne, nevynalezli, my jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison ji málem svojí žárovkou zlikvidoval.
0: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic, já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
3: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí.

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám voňavku

0: noc s hvězdou.
1: Co se týče písničky, nyní bude následovat. Bude to klasická forma syntetického oratoria.

toho všeho jistě chápeš, že se u mě léčil papež. Z toho jistě chápej, že já jsem léčil papeže. A

0: tyhle ty housličky, na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo
2: rám. Že by to bylo ale něco zvláštního.
3: Ale snažil se.
4: Jo, dokonce i na basu solově.
0: To si radši zaspíváme.

0: noc plná hvězd.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mý mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Skaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednout. Upozornil jsem jí jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné, zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím, jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

pak řekne mír a pustí notní smrad. Má život nadmutý, jak ropuchu, a tahat začne mne a muchlovat. Rozkřikne se, ne tak pomalu,

Vyste ráno, nebojím se psot. Jsme stejné ráže, dvojice jsme slovo. Lehká a pasá, špinavý smrad.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců tím kovem značená. Kolej nic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolej nic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný stong, zní jako zvon. Kolejný stong, zní jako zvon.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Minulý víkend se stal britský stíhač Eurofighteru na chvíli celebritou. Jako první v letounu NATO totiž sestřelil ruský dron nad ukrajinským územím. Pilot vzlétl z rumunské základny, cíl spatřil 1,5 kilometru od rumunsko-ukrajinské hranice a raketou země-vzduch ukončil její bezbožnou misi. Alespoň tak si to představují a vysvětlují ti západňáci a hlavně ti, co u nás pořádají sbírky svíček pro ukrajinské hochy v zákopech. Britské ministerstvo obrany už výkon pochválilo jako profesionální a vedoucí v NATO si mnou ruce. Kde přesně leží hranice mezi leteckou policejní akcí a přímou účastí ve válce, nám ovšem nikdo nezdělil. Není to zřejmě tolik podstatné, hlavně, že Londýn jednal rozhodně, rychle a s použitím stíhače NATO s raketou NATO a ze základny NATO, a to nad cizím územím v cizí válce. Prostě operace ochrany partnerů jako vyšitá. Britský premiér mezi tím varoval občany, že kvůli válce v Perském zálivu zaplatí více za energie, potraviny a letenky, a to s určitostí nejméně dalších 8 měsíců po jejím skončení, ale to je zanedbatelný detail ve srovnání s tím hrdinným činem naťáckého pilota, který splnil rozkaz sestřílet dron jaderné velmoci. Svoboda má přeci svou cenu. Politici stojí před kamerami v zátiší zbraňových systémů a lidé stojí u pokladen s čím dál prázdnějšími peněženkami. Je to zkrátka dělba práce v rámci dělby údělu v liberální demokracii.
2: Jo, pořád se něco děje.

0: Tady je fajn plátek pro sebevraždu, jen aby nám do toho nevlet nějaký hňup.
1: La la la la la la.
2: My oblku a on hňup za humny.
3: Pánové, jděte odsuď, já jsem vrah.
0: A koho jste zabil, hochu můj?
3: Dědečka.
0: A to jste udělal dobře. To byl patrně nějaký starší člověk a stáří není k ničemu. A jak pak jste zabil dědečka? Kladivem?
2: Byl byste udělal líp, kdybyste ho umlátil kolovratem. Je to takovej stylový nástroj na starší lidi.
0: A už jste nezabil nikoho?
4: Ono je jim to ještě málo. Tak já se vám přiznám, já jsem vůbec nikoho nezabil. Já jsem jen vás chtěl postrašit a dostat odsaď, protože já se tu chci oddělat.
2: Ale to jste náš člověk, my se chceme taky zabít. Já jsem strašně nedočkavej, musím si najít smrť první, poraďte mi, pánové.
3: No, vy jste takovej prcek tlustej, tak vás by třeba mohla ranit mrtvice.
0: No jo, ale to bych se musel napřed rozčílit.
3: My vám třeba řekneme, že se bude v Praze muset mluvit jenom česky.
2: To by to se mnou určitě seklo.
0: Tak ty už by si teda určitě prýma smrť měl. A co já?
3: Vy jste takovej jemnej idealista, tak vy byste se mohl utlout za nějakou ideu.
0: To je dobrý, já to hned zkusím. Pánové, třískejte mě, kamenujte mě, já mám svoji ideu a tý se nevzdám.
2: My vám teď jako budeme dávat peníze, abyste se tý idei vzdal.
3: Tady máte 20 korun a musíte změnit přesvědčení.
0: Tak děkuju vám, ne, pánové.
2: On ty prachy bere, to nesmíte, musíte se tlout za ideu.
0: Aha, tak tady je máte zpátky a já už se třískám.
3: Počkejte, já ještě nemám vybranou smrť, jak umřu já.
2: Vy jste šedivý člověk, vy už máte nejvyšší čas, abyste se umřel. Víte co? My na vás budeme číhat, až půjdete kolem, tak vás nenedání kolega natře klackem.
0: Tak jděte hezky veselé okolo, jakoliv se vám všecko daří a já vás majznu.
3: Tak já už jdu. To se mě všecko daří, ječmen mi vyklíčil, děti dostali spalničky. Co jste to udělal? Jak jste se rozpřáhl tím klackem, tak jste zabil kolegu.
2: Hynu.
4: No, jeden už je mrtvej.
3: Teď vy se honem utlučte za ideu.
2: Aha.
4: Ten se blbě fatkuje. Tak, teď tady už mám dvě mrtvoly. Tak mě může z toho nádherně ranit mrtvice. Tak už jsme mrtví. Vy to budete mít špatný. Vám budou naříkat na hrobě slepice. To byl ale blbej kohout.
2: A váš hrob nebudou moc ani zasypat, protože furt vám z něj budou čumět ty vaše zuby.
0: Kluci, nehádejte se. Hlavní věc je, že už jsme mrtví a že si nebudeme dělat z lidu kašpárky a jen se budeme válet v rakvi.

0: Noc plná hvězd.
1: Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celé. To se děje, to je pravidla, že chce pustí se kopita a drž se koryta.
2: Velmi správně jste tady slova nakladl. Ve smysl ten, že nezáleží na tom být to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím nebo tím nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt nebo nebejt?
1: Já, to je všem hloupá otázka.
3: Hloupá.
1: Bejt nebo nebejt. To je ale hloup. To jste četl někde, nebo?
2: Ne. Já, že jsou...
1: To jste si vymyslel?
2: Ne.
1: Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý. To je od někaď, to je, to jsem někde... No všem, to je hra na to napsaná. Co? To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no... Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
2: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
1: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou. Mladý pane, honem na šance, straší vám tam tatínek. A on tam jde a ten otec tam dělá hu, hu, hu, hu, hu. A on tam se ptá, co je mu, a ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
2: Bratr toho?
1: Hu, hu, hu.
2: Jo.
1: A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
2: Med?
1: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte. On chodí s takovou blondýnou. Ona je mešugé. Jeho pak pošlou do Londýna a přepadnou ho piráti, on se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes zbytov. Potká ten pohřeb, říká si, počkám, on neví, že to je její pohřeb.
2: To on neví.
1: Ne, to je tragédie.
2: Jo, to je tragédie.
1: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi on... to vědí a ten herec to neví.
2: To neví.
1: Málo který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verších.
2: Jo, to je ve verších.
1: Ve verších, celý ve verších, celý.
2: To je tragédie, to jo.
1: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lepku toho komika Jorika.
2: A je, lepku, komik bez ťatej?
1: Ne, ne, komik ne, ten hrobník je ťatej, ten komik. A tam je ta scéna s tou matkou jeho.
2: S matkou?
1: No, ona ho musela mít za mladá, až ona ještě kus, teda vám to. Ona také sedí a ona si sedí na tom loži, tak pololeží, tedy pololeží a polosedí. No jak ženský, tak bývaj. A teď neví, co, jak.
2: Ještě lehnout nebo sednout.
1: No ona neví, až ten muž tam není, teď si říká, přijde, nepřijde, mám si štrikovat. Mám čekat, nebo tak, váš, to je vždycky dost, tohle to je dost ožehavý a přijde pozdě zase a zase by nebyl opilý a to znám zbytečně, to víte, to by vám mohli vyprávět kolikrát a tím, že o tom vlastně píše literatura, to je o tom, že jo, je vlastně to, proč co vlastně lidi zajímá, že neustále tady je to,
2: jo, že věčné, neví, to, že neví, jo, že neví.
1: Neví, tak.
2: Chci štrikovat, nebo jo.
1: Čeršila. Jo. Čeršila flám. Hledejte plamen. Furun fláme, jak říkají.
2: Ano, ano, ano.
1: Jak říkal Ibsen. A ona takhle seděla a najednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě takhle udělá. A najednou vidí, že to je syn, tak ho jen takhle udělá. Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši.
2: Jo.
1: A ona říká, co?
2: Taky na další.
3: No to je,
1: já to necítuju přímo, jo, že jo, já to jen tak nadhazuju.
2: To
1: nadhazuju.
2: To je hezký takhle, jo.
1: Já to nadhazuju.
2: Jo.
1: A pak lidi to všichni znají, ti už vědí, o co jde a ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
2: Čí?
1: To nikdo neví. To je nějaký Polonius. Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel študovat a vrací se.
2: Jo.
1: A ona byla posud, ona. Jo. Ten otec samo sebo. A on trošku, jo. On má takovou velkou penkalu, takový ucho. Od tušky, víte.
2: Já vím, já vím. A nekoukám ucho, nohy.
1: Nohy, jo. A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam. Říká, mamino, to je ve verši. Krásně přeložený. Krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte? Proto to tak je. A on tam, ten člověk, ten syn její, on má takový trikotový nohy. Ale hezkou figuru. Takhle to má to. A tady to má na zífr. To bylo jediný, co se mi zdálo, že bylo anachronismus. Ale jináč to bylo úplně středověký představení. Jako většina. A on mám vytasí takový korbel.
2: Kordel. Kordel.
1: Kordel, jo.
2: Kordel, ano.
1: Teď nevím, kordela nebo hůl. Kordel, hůl. Jo, to zase ne, to byl minister zahraničí v roce 1939 ve Spojených státech, tam zapadá. Kordel, hůl. To je z toho, že člověk moc pamatuje. On prostě vytasí ten kordel a on vám tam píchne a ten dědek vám vypadl, ale jak kordel. To bylo nádherný.
2: A mrdý.
1: A on vám roloval jak zajíc. Já zval. Tak mě vyvedli. Takže to je tragédie, no já nevím, no nic jistý, no odpoledne v neděli do
2: divadla. Nemají dávat v neděli odpoledne tragédie.
1: Jo. Mohli být rádi, že jsem nešel na žlutou kavárnu, že jo. Je to levnější a taky se tam nic nedozvím. A vidím tam, a tam vidím baletky. Tady nemůžu nikdy vidět. Těch šest. A prostě, no dál to nevím, až mě vyvedli, já jsem se pak a dal ještě v šatně, ale...
2: A vrátili vstupný, ne?
1: No. Ale já mu ukrad svrchník, tak to je. Takže mě se to krylo. A... Ale přeci to znáte, taky
2: já
1: z toho
2: nevím,
1: byl film. Slavný film!
2: Film?
1: Film dostal se až na Zbraslav u nás. Slavný. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
2: Jo.
1: Ženský to po něm nosí.
2: Jo.
1: Vypadá, jako když juknou ze sudu s volejem.
2: Ano,
1: no.
2: Ano.
1: Jak se to jmenuje? Mladý jim to sluší a starý to nosej. No.
4: Mohl mít v kapse zlato a v duši klid, lež věřil na duchy. O tom, jestli stojí za to být či nebýt, neměl Hamlet potuchy. Nemohl rozhodnout, tož se dal probodnout, spasí Bůh. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít. Otázkou není pro mě. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát. Být bylo bytí skromné. Nač nebeská je mi spása, když přece samo nebe nad životem krásou jása. Čímkoliv jsem byl, čímkoliv by mě bylo být, vším jsem byl rád, vším jsem byl rád. Já jsem byl vším vždycky rád. Být, anebo nebýt, anebo žít, anebo nežít, to pro mě nikdy nebylo otázkou.
1: Ne?
4: Když já žil ještě, co kvítek je tele,
1: jo.
4: Najednou vidím, ke mně jde tele, než jsem řekl roso, zeb ho je boso, zhrklo mě to tele, tma jak v kostele.
2: Když já byl kvítkem je tele, číhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
4: Na těle?
2: I na duchu.
4: Čímkoliv jsem byl, čímkoliv by mě bylo být, vším jsem byl rád, vším jsem byl rád, vším jsem byl rád.
2: Býtě nebo nebýtě, nebo žítě nebo nežítě, otázkou pro mě taky nikdy nebude. Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
4: Jenže v té kůži necítíš růži, neboť růže se hrocha netýká.
2: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
4: Ale to by musela být velká klika, aby tu kůži z toho satirika nestáhli a nedali do šuplika. Čímkoliv jsem byl, čímkoliv kdy mě bude být, já budu rád, že budu rád.

0: dám na předřez.
1: Nahrátí čes, anebo ne čes.
2: Otázkou pro nás není.
1: Tak to rozbalte, vy mohu.

Ale Karle, odkud máš tyhle sulzboj? Špatná následní pamfára, kdyby byl sjezd a Babišky. To jsou dvě, takže by to neskazili. A pánové, nemáte tam v nějakým tom a nějaké té trumpetě zbytky nějakého bezpohlavního kosmopolitismu?

0: čímkoliv mi byl. Ať včera, zítra nebo dnes.
1: Já jazz mám rád.
0: Já jazz mám rád.
1: Já mám rád jazz.

0: Noc s hvězdou.
1: V prozatímním divadle seděli těsně před začátkem představení tři slavní komikové, Ferdinand Schamberg, Jindřich Mošna a Josef Frankovský, a rozhlíželi se marně po vlásenkáři. Hrála se nějaká salonní veselohra a páni čekali, až jim ruka dovedného Figara nakadeří vlasy. Ale kde nic, tu nic. V poslední chvíli někdo ostýchavě zaklepal. Vešel nepatrný človíček s pokornou omluvou. Prosím, pánové, můj bratr vlásenkář stůně a posílá mě, aby ho dnes v práci zastal. A tak si pospěšte, křičí Frankovský. Mám první výstup, dejte se do mne. Mužišek se blíží k herci s rozhaveným želízkem a pálí, opravdu pálí, až se z vlasů kouří jako z cihelny. Frankovský co chvíli bolestně zakvílel. Konečně byl hotov, hlavu neměl příliš obrostlou a odkvačil. Na řadu přišel Mošna. Táž procedura. Vlásenkář pálí, Mošna nadává. Posléze i na něm pomocník dokonal dílo zkázy a došlo na Schamberga. Ten v přetuše zlých věcí upozorňuje kadeřníka. Človíčku, prosím vás, dejte si pozor, já jsem na hlavu trochu choulostivý. Vlásenkář pracuje, ale pojednou Schamberg zaúpí a vyskočí. Co to děláte? Vždyť jste mi spálil ucho, osle! To dopálilo frizéra, náramně praštil želízkem o zem, postavil se do bojovné pózy a zvolal. A teď toho mám dost, já dělám, co mohu, ale nadávat si nenechám. Vždyť já ještě, co jsem živ, nikou nepálil, já jsem zedník. Tu Schamberg vytřeštil oči a povídá. Oni, že jsou zedník? No podejď, potvrzuje uražený pracovník. Když hned, jak jsem přišel, jsem řekl, že jdu zastat nemocného bratra. A tu si Schamberg zase klidně sedl do křesla a zahuhlal dobrácky. Jo, to je jiná, milánku, tak to pojďte dál. Víte, že to na zedníka děláte ještě moc dobře.

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

0: se hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobitému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: stratyanalezy.info
3: stratyanalezy.info.
2: Svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: stratyanalezy.info
3: stratyanalezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Uj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pěnou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, která usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočí, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete: rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertová stěna od smetany bude panelová. Ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna řála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne: rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu. ve španělském ptáčku Slavíka z Partizánky, či objevit v turistickém salámu Buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývaně. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to projít, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen nímavé zkazky pamětníku přibližují nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď veta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby hnát rozporkama přes polního inseminátora. Proto je dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, že hrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, mějíčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří, vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta!

0: Noc plná hvězd.
1: Pořadu Hop 2, 3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
2: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
1: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
2: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
1: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
2: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
1: Tak takové Slávku nechme. Teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2, 3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
2: v tom pokračovat. No, myslíš, mně se to nezdá pořád, no.
1: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavile, usměj se trošičku. No, takhle se směš, takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď si autor a protagonista pořadu Hop 2, 3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
2: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
1: Si musíš sugerovat, jsem showman, no, říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman.
2: Jsem showman. A nejsem showman, teď já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
1: Slávku, popularitu získáš jináč, nemusí zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
2: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
1: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
2: Co uděláš?
1: Interview.
2: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
1: S tebou udělám interview.
2: Ale stejně je to něco od medicíny a bolí to.
1: Slávku, interview neboli rozhovor.
2: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
1: Interview a rozhovor je to samý.
2: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
1: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
2: Tak, by.
1: Mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
2: Co se děje?
1: Klid, přichází novinář.
2: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
1: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze. No,
2: to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
1: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
2: Vy jste interview?
1: O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
2: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman.
1: Ano.
2: Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
1: Ano, takhle se mi líbíš. Ano, to je ta správná tvář. Teď si správně. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl poděkud. Nevhod?
2: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
1: Ano. Já přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
2: Zkuste to a nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
1: Ano.
2: Jsem showman.
1: Cr.
2: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
1: Cr.
2: Že by o mě svět nestrácel zájem?
1: Cr.
2: Miloslav Šimek, showman.
1: Jiří Grossman, redaktor.
2: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
1: Rád bych s vámi, mistře, udělal normální rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi.
2: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
1: Ano, jste velice laskav, mistře.
2: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
1: Jsem tam v Cukuletu.
2: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k Cuku. Jsem showman.
1: Tuky-tuk.
2: Co se děje?
1: Tuky-tuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
2: A vy jste ten interview k Cuku.
1: Ano.
2: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
1: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
2: Nejlepší přítel.
1: Ano.
2: Šimkův naučný slovník.
1: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
2: Už vyšel, já rozebrám.
1: A že mi to nějak ušlo, já sleduju.
2: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
1: Ano. Otu, pamči, ano. Ota Šimek, ano.
2: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
1: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
2: Ne.
1: Showman. Ano, showman.
2: Jsem showman, jsem showman.
1: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl, mistře, zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
2: No, kterých? No tak hodně to Philipsa, Grundyka si vážím a nadějnej je ten mladej, ten hifi.
1: Ano, kde šijete, mistře?
2: U Liprta.
1: Já myslím botičky, kde šijete?
2: Na Topole pod Leskal.
1: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
2: Rum.
1: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: Vemte to rychle, budu brát koupel.
1: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou. A když jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu.
1: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
2: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, dobrá koupel.
1: A mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
2: Samozřejmě, malbu.
1: A nějaké vzory máte?
2: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilníčkama.

0: idiota.
1: S úsměvem idiota ti svoji lásku dá.
0: Mi svoji lásku dá.
1: S touhou a vášní a něhou pierota. S věrností.

Srdce ženy je nestálé. Stálá bude vaše kvalifikace, až si ji zvýšíte. Stálou přítelkyní a věrnou přítelkyní bude vám i tato Lifelong Play deska z produkce Supraphonu, která v kteroukoliv denní i noční dobu, kteroukoliv dobu roku, podle vaší volby, vám opět zpřítomní brilantní piano Petra Zkoumala, bravurní kontrabas melancholického démona Pavla Greifunera jakož i extatické bicí Lacotropa. Nenadarmo vám tuto desku doporučil váš psychiatr. Pomohla jemu, pomůže i vám. A navíc, jakožto majitel této desky, stanete se vyhledávaným společníkem. Však vy dobře víte, proč jste si ji koupil. Jen ze sebe nedělejte nevinátko, které se schovává za gramofonem. His master's voice. Vyši bale.

0: nebe, usměj se na mě, jak žádná nedovede, kromě tebe.
1: Oh no.
0: Pověz mi, láčku, to, co chceš od života.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už, tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytnily, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Nicméně dalších 8 měsíců po jejím skončení, ale to je zanedbatelný detail ve srovnání s tím hrdinným činem naťáckého pilota, který splnil rozkaz sestřílet dron jaderné velmoci. Svoboda má přeci svou cenu. Politici stojí před kamerami v zátiší zbraňových systémů a lidé stojí u pokladen s čím dál prázdnějšími peněženkami. Je to zkrátka dělba práce v rámci dělby údělu v liberální demokracii. Evropská unie budovala několik let otázku schody nad Ukrajinou. Stačilo však, aby Viktor Orbán opustil bruselskou scénu a jednota je ta tam. Jak informoval tento týden server Politico, něco jako Rudé právo za socíku u nás, s Orbánovým odchodem zmizela iluze společného postupu ohledně nejen Ukrajiny do Evropské unie, ale i dalších věcí. Ještě před pár měsíci, dokud byl Viktor Orbán obětním beránkem, se řada členských zemí tiše stavila proti urychlenému členství Kyjeva v Unii. Teď bez maďarského premiéra, co by univerzální výmluvy pro všechno, musí čelit vlastním rozhodnutím a přiznat, co chtějí a co nechtějí, a to se pochopitelně nikomu z nich nechce. Když se unijní lídři tento týden sešli na Kypru, pocit triumfu z odhlasovaných sankcí a úvěrů pro Ukrajinu rychle vyprchal. Ukázalo se totiž, že další rozhodnutí a jednání o čemkoliv je nadlidský úkol. A nakonec proto ani nepodepsali žádné společné prohlášení. O dosud předstírané jednotě prostě nemůže být řeč. Orbán byl léta líčen jako jediná překážka evropské jednoty a solidarity s Ukrajinou. Jakmile ale zmizel, není se za koho schovat. Po jeho odchodu tak zasvítila nahota pokrytectví většiny zemí, které se celou dobu pouze vymlouvaly. Je jasné, že jednota v bruselském vězení národů neexistovala nikdy. Nesouhlas však mohli maskovat za pohodlného viníka. Možná, že už tedy nedočkavě čekají, až se mezi nimi objeví nový bulharský premiér Rumen Georgiev Radev. Bez obětního beránka totiž pokrytcům jednání drhne. Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák, většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: seží s Bohem, slečno Miková.
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
2: Stanice Hvězda. Proč asi?

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru 1000 korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý Otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: slova.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Kapitál. Naštěstí čekal dobu dlouhou, aniž sám sebe litoval.

jednou nocí do tmy kráčím, za oprýskanou fasádou. Obušek na opasku vláčím, stejně jak pastě s návnadou.

0: Schulz.
1: Tak doufám, že nebude nějaký průšvih, že nějaká národnost se na mě neobrátí. To se teď všechno může stát. No, ne. A když tady sedí paní Macichová, tak já si pamatuju na ty svý nějakou dobu ještě na konzervatoři. Mimochodem tady měl být dneska Aleš Spurný, možná, že se na něj pamatujete. Ten byl v tom představení jeden den hec, druhý den kec. A on je nemocný. No nic, už je taky všechno, to byl rok 95, 96, tak nějak. No, ale proč to vlastně říkám? Teď je to napínavý. Proč já to vlastně říkám? Aha, už vím konečně, no to je hrozný. No. Je vidět, že už je mi taky pár teda. Protože já jsem tam měla tenkrát takový předmět, říkala jsem tomu interpretace. To znamená, podle mě, já bych neučila jazz, to je blbost, ale podle mě v podstatě každý, kdo je na jevišti, tak čím víc toho umí, tím líp. To znamená, když je to herec, no, tak musí samozřejmě umět hrát. Ale taky by měl umět zpívat, měl by umět improvizovat, měl by být dobrým moderátorem, měl by taky zajímavě vypadat. Že mám pravdu?
2: Ano.
1: Tak paní Macichová si krásně herecky vzdychla. No a já vždycky to říkám nejenom ve škole, nebo když děláme pro školy taky takové představení, že vlastně ta čeština je sice se říká, že nejlíp ten jazz je prostě v té angličtině, jistě má to své kvality, nicméně čeština taky, ale musí se umět frázovat. Já si vždycky vzpomenu na Evu Olmerovou, která zas až tak moc neimprovizovala, ale perfektně frázovala tak s tou češtinou nebo s angličtinou, že jste měli husí kůži. No a já mám vždycky takový vzorek. Takový pichlavý český slovíčko otlak.

0: je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas,

možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel.

0: Vítejte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři údělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztrátyanalezy.info
3: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

co jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

hyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou byla dým,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: nebude nikdy.
1: Nikdy!
0: Santipa!
2: No jeden nikdy.
3: Posloucháte Hvězdu.
4: Stanice Hvězda.
3: Bezpečně

0: začala 8. ranní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Tak už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí. Už vypršelo, už je po dešti. Složitě žijem, žijem. Složitě, složitě žijem, žijem. Složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála. Co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem. Složitě. Složitě žijem, žijem. Složitě.

nevidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je na čase, abychom se zamysleli nad hysterickou kampaní médií a opozičních válečných štváčů v čele s Petrem Pavlem, kteří neustále straší o potrestání, že dodáváme málo peněz na zbrojení pro válku s Ruskem. Přehlížíme tím totiž především skutečná nebezpečí, které naší zemi hrozí. Tak zaprvé, vůči alianci NATO žádné závazky nemáme. Další lží je, že neustále vzývaný článek 5 nikoho nezavazuje nás bránit, a tedy ani nefunguje a nikdy nezafungoval jako impuls k válce. Armáda České republiky je tu výhradně k obraně České republiky a my se nyní potřebujeme připravit na jiné hrozby, především proti banderovcům a dalším nebezpečím, které nás čekají z Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu může dojít i k situaci, kdy se Polsko rozhodne opět získat východní část Těšínska, stejně jako se o to pokusilo už v rámci paktu s Německem v roce 1938. Vojenské síle současného Polska nemá naše armáda možnost jakkoliv čelit, a tak zatím zbývá jen podobnou možnost vylučovat diplomatickými cestami. Na tuto hrozbu není ani Česká republika jako stát, ani naše armáda vůbec připraveny. To jsou priority, se kterými má počítat připravovaná vojenská koncepce naší republiky. Podvod s neplněním českým závazkům vůči NATO jsou zkrátka lži od mediální fronty po fialovou opozici. A právě proto nám o tom celý článek napsal Jaroslav Štefec.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A s životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco. Teď mám třeba hned takový trouble. Musím se ženit. Skutečně, zjedil jsem totiž frak a neznám pro něj jiný uplatnění. Už jsem si začal pěstovat na zahrádce svatební kytici. Zase smůla. V nezřízené touze po originalitě jsem chtěl skřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si, budu mít zvláštnost, konilišku. Vyšel mi pampeklec. Co pak, s kytící si starosti nedělám, se vždycky nějaká splaší. Horší je to s tím, s... jak se to... takový bílý... s nevěstou. Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu. Byla trochu nafoukaná, to je fakt. A stejně mě někdo vyfouk, tak co?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
2: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
3: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
2: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
1: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
2: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
3: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zničování.
4: I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
7: Ponilu

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha, byla by jí zabudila, řekla si však ouha, já tu holku bez okolků zabiju.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Je 9 dopoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reforem. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

První šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe. Byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mraku.

jestli vám vydaří. Českokrumlovská bílá paní hlavou kroutí, s cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, třesky, plesky, točíme desky. Hihihi. Třesky, plesky, točíme desky.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřit mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Spěcháte po ránu? Abyste mohli uvařit snídani, musíte zatopit a na to je potřeba dříve vstát. Ale proč, když si můžete přispat? Stačí mít elektrický vařič a za chvíli máte snídani připravenu. Ohříváte-li oběd nebo večeři, pak jedině na elektrickém vařiči, který vám ušetří čas.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Město.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už, tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytnily, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí, zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info

nastydlí. Včerejší fazony jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jítro podzimu, příslip tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo. Otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají od nechtěných dětí.

když se netleskalo, teď ze slov vane chlad a vítr spolí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou, teď všude kolem mne

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden k řediteli cirkusu. Říká, jak můžete taky tak malýho a hubenýho človíčka angažovat jako krotitele lvů? A ten ředitel říká, no právě proto, že je jen kosta kůže. Teď na toho lvy přece nikdy nemůžou dostat chuť.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sama od sebe nic bys mi nedal.

dílem jen tvým. Tvá je hlas oceli z mé chloby k nebiční. Na koho žaluje, jenom já vím. Teď čistě z důvodu vlastního prospěchu učím se ovládat jehlu ani.

0: to bude chlap.
1: To bude chlap, no vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp.
0: Zatracenej čáp.
1: O ne.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobitému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

Mé skřipky lecos překouslí, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí.

0: Stanice Hvězda.
1: Až do sní se a je střáb vyletí.

náležíme k sobě, dobře vím. Dar srdce pro vás skládám.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladý lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova? Nedáme tam naše myšlenky do toho.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Při nedostatku vitamínu A má sítnice nedostatek očního podporu a člověk je pak šerostný.
2: Ano, jako kotě.
1: Řídí auto smráka, sejde na křižovatku, svítí červená.
2: Je, že on nevidí červenou?
1: Ne, nemá dost sítnicového purpuru, myslí si, je to černá, patrně tam bude tma.
2: No a co se nestane, povalí příslušníka i s budkou, a to se nesmí. Taková budka je drahá, to se smí jenom v sebeobraně. Potom pozdě lituje, a že neměl o trošku více očního nachu.
1: Ovšem, kdyby ho měl jen o trošku víc, neviděl by zase správně. Neviděl by sice všecko tak černě, ale viděl by to růžově.
2: No jistě, ale takových lidí je málo, mnohem více těch, kteří vidí rudě.
1: Ano, a těch, kdo mají sítnicového nachu akorát. A proč?
2: No, protože jedí zdravě.
1: Ano, protože si připravují jídla na lahůdkovém margarinu Sana.
2: Správně, ta obsahuje dostatek vitaminu A. Na vepři nemůžete chtít, aby měl sádlo s A vitamínem.
1: No, no, to s tím se smířme. Jednou provždy, že vepř zůstane vepřem a že podle toho i sádlo bude vypadat.
2: Ano, a rostlinné tuky, to je jediná. Sana, vlastní sestra másla, ta je obohacena dokonce 7500 jednotkami vitaminu A.
1: Budete-li mít dostatek erytropsínu, nebudete šaroslepí, nebudete ze soumraku tápat.
2: A až půjdete nakupovat, řekněte bez rozpaku, řekněte Sanu. Vlastní sestru másla.
1: A nebo podzemnicový či sojový olej.
2: A nashledanou.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

ruce krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk sídly a uletím všem, má vnuk sídly a uletím všem.

0: je 1 odpoledne.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.

0: to je hrůza, sultán, co se v naší hájovně nadělá komedii s jednou liškou. A pán ji najde někde v lese a děti samozřejmě honem připraví boudu jako nějaké princezně.
1: Pohádky jí děti čtou, jenom aby se lišce v hájovně líbilo.
0: V zimě se musíme za takovouhle zrskou honit a téhle, aby se jeden málem klaněl, jako nějakému panstvu.
1: Nějakému panstvu, jen se podívej, Hektor, jak leží u boudy, kouká do knížky jako husa do láve od malinovky a já vím, že po lidsku, jako my, neumí ani breptnout.
0: Tuhle ostudu, sultáne, si nemůžeme nechat líbit. Musíme nějak lišku z hájovny vystradit, nebo se nám bude dole ve vsi za chvíli smát kdejaký voříšek, že nám, mysliveckým psům, už poručí takováhle zrzavá liška.
1: Tobě se to řekne. Vystrnadit, ale víš, co říkal pán?
0: Hele, ženinkote, to musíme udělat tak, aby dostala strach a sama odtud utekla. Drobátko si zdřímneme a ono nás už potom jistě něco kloudného napadne.
2: U všech všudy tohle jsou mi nafoukaní psi. Ještě, že na chvíli usnuli a dají pokoj. Alespoň si pěkně v klidu zkusím psát písmenka, jaká mají děti v pohádkových knížkách.
0: Wow, milion brundibáru, sultáne. Co to tam ta liška pořád čmárá? To by se mělo nějak zjistit.
1: Mělo, ale jak? Liška je chytrá, znáší.
0: Však mi taky. Doběhneš se tam podívat a hotovo.
1: Tak dobře, já se tam doběhnu podívat a hotovo.

0: prachřec Dudinecky. Já nic neviděl. Ta poběhlice všechno honem ocasem zmadala.
1: Milion brundibárů, tak počkej, ukážeme té zrse zrzavé, co dovedeme. Oběhneme 30krát hájovnu, ať vidí, jak umíme běhat. A že s náma není legrace a stačí 3krát.
0: Tak, že s námi jako není legrace.
1: Poběžíme jako na závodech, na 3. štěknutí vyběhneme. Tak pozor,
2: No, to mi toho ukážete, vy chytráci, jen co je pravda. Vždyť já dovedu také rychle běhat. Radši budu dělat, jakože spím, a uvidím, co budou psiska dělat.
1: Rok rýle pána, jak to my tady strašíme. A ona si klidně spí.
0: Ona si klidně spí.
1: Poběžíme ještě jednou. Ukážeme jí.
2: Houby spím. Koukám, jak tady běháte, jako kdybyste honili bandu loupežníků, a mám z vás legraci. A ještě, že znám tu vaši psí řeč. Jinak bych z vás byla dočista, Janek.
1: Prokrýle, pána sultáne, ono to s ní ani nehne.
0: Ani nehne. A spí jako Dudek. My tady strašíme jako o závod a ona nic.
1: To by v tom byl sám čert, aby se nás nezačala bát. Uvidíme, co uděláte.
2: Co bych dělala? Vždyť jim ani to běhání nijak zvlášť nejde. Udýchaní jsou až běda a chytří taky zrovinka moc nejsou, když nepoznají, že nespím. Ale já jim ukážu, co jsem se tady naučila. Ti se budou, panečku, divit, co dokáže chytrá kmotra liška.
1: Ať do mě kozel trkne. Co je tohle za pořádek? Když vidí liška psa, no tak se má bát.
0: Má se bát,
1: no. A tahle si tady leží a spí, jako by se nechumelilo.
0: Já už nikam neběhám. Mně se chce spát.
2: Hektore! Sultáne!
1: Prase Dudinecky, slyšíš, sultáne? Hospodyni tady nikde nevidím a přece nás někdo volá.
2: Hektore! Sultáne!
1: Ať se v tu ránu v černého kocoura proměním, jestli si z nás ta liška nedělá legraci.
0: Teď přeci ta neumí poličku ani breptnout.
1: Jo, to si myslíš, známe lišky. A potom, když se poličku naučí breptat kde jaký špaček, tak pro takovouhle lišku zrzavou to už teprve nic není.
0: Pardie klepe, to by nám ale potom doopravdy mohla jednou poroučet.
1: No vidíš.
0: No vidím.
1: Proto jí musíme pěkně z čerstva z hájovny vystmadit.
2: Vy hafani zatracení, teď bych na vás mohla žalovat, protože jak vidíte, umím po lidsku mluvit. Ale já to neudělám. Já si to s vámi vyřídím jinak. Teď odtud sice odejdu. Ale ještě se spolu setkáme a potom se teprve ukáže, kdo je chytřejší, jestli vy dva nebo já. Chytrá kmotra liška.
1: Ty zesko jedna zrva. Koukej, si pryč, nebo...
0: Jasný, já tě dostanu.
2: Nepotřebujete pofoukat boule, vy chytráci. To vás nenapadlo, že tak malou dírou v plotě se protáhnu jen já? A ještě...
3: ještě k tomu sama? Jak jste si tam chtěli vejít oba najednou? Vždyť jste mohli porazit plot.
1: Tohle ti přijde draho. Jen počkej, až tě v lese dopadnu.
0: Já si tě někde najdu a pak tě...
3: Jenom mi pořád nevyhrožujte. Já se vás ani trochu nebojím. A abyste mě nemuseli moc dlouho hledat, budu na druhé straně lesa v Dolanském revíru. A už teď se na vaší ctěnou návštěvu moc těším.
4: Já se zapomenu. Já prolezu za tebou.
3: Tak papa, já radši zmizím, abyste přece jen nezbořili plot. A nezapomeňte si pěkně zamačkat boule. Ať mi v Dolanském revíru neděláte ostudu. Poroučím se. A brzy naschledanou.
2: Kde pak život ve psí boudě někde u hájovny?
5: To pro mě nic není.
2: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
6: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
2: Kde pak život ve psí boudě někde u hájovny?
5: To pro mě nic není.
2: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
6: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.

0: se tam jít podívat. Ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
1: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýle pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
1: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
1: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
1: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop, tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Krýle pána, na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
3: Jan Brondi Báru.
4: Co se to u tebe děje?
5: Toto voní,
6: tohle je plný vůně z natrhu.
4: A my býváme celé vyplašené.
0: Velevážené dámy.
5: Je pak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte
5: se. Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala, a račte se podívat.
5: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti, daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No? Není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionky.
4: No, to není možné.
5: No to není.
0: Já velectěné dámy nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
5: No konečně.
0: Zde prosím.
5: Děkujem.
0: Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
4: Samo, ukaž to stolečku.
5: Co pak asi to
4: jitrniček? Já jsme pičku.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
5: To nefunguje.
4: To je podvod nějaký.
5: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám, stolečku, prostři se.
5: Zase nic.
7: Žádný kouzelnický stoleček to není.
4: A to obel zase.
7: Tak tohle je nevádějí.
5: Tohle je nevádějí.
4: Tohle je nevádějí.
5: Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí. Tohle je nevádějí.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkýnek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal panečku.
1: Tak si představ, Venoušku. Včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od hubového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
2: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepeto, tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
3: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepeto, tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším, ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice? Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.

0: Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
1: Prosím, halo? Tady Antonín Špejlík, kuzinářství.
0: Tady je lesník Březina. Pošlete mi, pane Špejlík, hned zas jednu šunku.
1: Prosím.
0: A dejte jí zase do toho dutého stromu, jako včera.
1: Prosím.
0: Já se u vás v neděli stavím a zaplatím.
1: Prosím, pane lesníku, spolehněte se. Šunčičku vám dodáme prima. Naschledanou, naschledanou, poroučím se.
2: To bych byla neřekla, že to s tím čertovským telefonem půjde tak rychle. Já si tedy ale rozumuju a učedník pana Špejlíka už je se Šunčičkou jistě na cestě. Hajdy ke starému dubu, ať mi tu dobrotu náhodou ještě někdo nesnesá.
3: Prach a broky, taková drzost. Představ si, Venoušku, že nějaký podvodník vylákal mým jménem na panu Špejlíkovi celou šunku.
4: To se přece nesmí, tatínku, to je podvod.
3: No pravda, takové nepoctivé jednání se trestá moc přísným trestem a vězením.
2: Pro krýle pána, to je pravda. Vždyť já jsem vlastně včera panu Špejlíkovi tuž šunku ukradla. I když mi ji přivezl sám učedník pana Špejlíka. Jenomže co mám tedy ke všem kozlům rohatým dělat, když se ve všech knížkách píše o tom, jak jsou lišky chytré nebo jácné a jak nad každým vyzrají? Když budu žít jako jiné lišky a chytat v lese, který patří panu knížeti, třeba zajíčky, to nebude krádež?
3: A protože každá krádež, Venoušku, musí být vypátrána a po zásluze potrestána, ohlásil jsem všechno ve městě na četnické stanici.
2: A pane myslivče, toho já se nebojím. Já mám pro strach uděláno. Mě nebaví chytat hloupé zajíčky, mě láká pěkně žulit lidi. A proto si objednám ještě jednu šunčičku. Ať mám něco do zásoby.
0: Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
3: A teď si představte, pane Špejlíku, že ta chlupatá podvodnice docela klidně telefonovala.
1: Ne.
3: Ano, a zrovna tak, jako telefonuju já.
1: Prach se smazec do jitrnic. Neříkejte, je to možná...
3: Jakože se lesník Březina jmenuju. Sám jsem ji klíčovou dírkou pozoroval a když jsem ji pak chtěl chytit, abych ji za její smělost potrestal, ona hup byla oknem pryč.
1: A milion špejlí z jelítek a jitrnic, tak tuhle chytračku bych tu zrád viděl.
3: Jo, pane Špejlíku, to byste si je musel nejdřív chytit a to není jen tak. Tahle liška je, panečku, nějak chytrá.
1: Ale prosím vás, pane myslivče, uvidíte, že já tu chytračku nachytám. A ať mě husa kopne, jestli se mě to nepodaří.
3: Já se s vámi vsadím, pane Špejlík, třeba o 100 korun, že ji nechytíte. A ještě z toho budete mít novou škodu.
1: Tak dobře, platí.
3: Platí.
1: Saďme se o 100 korun a zítra ráno v 10 hodin přijďte, pan lesní, na rozcestí a uvidíte, jaká tam bude mera. Přichystáme té mršce zrzavé takové překvapení, že na moji šunčičku nezapomene do nejdelší smrti smrťoucí. Za to vám ručím.
2: Pardie, klepe to dneska, to učedníkovi pana Špejlíka nějak dlouho trvá. Už jsem tu od toho ležení celá rozlámaná. A šunčička nikde.
5: To by tam kozem byl, aby jsme jen nachytali.
2: A pozor, už někdo jde?
3: No nevím, pane Špejlíku, jestli se vám nad liškou podaří vyzrát.
1: No, však uvidíte. Tuhle ji dáme do stromu nejdřív pěknou voňavou jitrničku, aby to okolo, jak se patří, pěkně zavonilo a navrch pak položíme tuhle nástrahu. Liška zapomene na opatrnost a to by v tom byl sám kozel, aby se nechytil.
6: No, uvidíme, uvidíme.
1: A teď půjdeme kousek stranou a za chvíli se sem vrátíme. A potom ji pěkně vyprášíme koži.
2: Tak vy takhle na mě. No což, pěkně jste si to vymysleli. Jenomže já nejsem, abyste věděli, jen tak nějaká liška. Já cítím železo na stohonu. A tu vaši jitrničku si klidně nechte, o tu vám vůbec nestojím, protože já jsem se na jitrničku nachytala už jednou. Já jsem si objednala šunčičku a tu také dostanu. A to vaše lajdácké vyřizování objednávek, to se mi pranic nelíbí. Za to vám musím něco provést. Nejdřív vám napíši dopis. Vložím ho do stromu a potom se schovám do křoví a budu pozorovat, co budete dělat, až ho najdete.
1: Uvidíte, pane mistivče, že se mě pravdu, že se chytil.
3: No. Rach a broky, máme smůlu, pane špejlíku. No. Buď tu liška ještě nebyla, ale ne, stopy jsou tady. Podívejte se, ve stromě je nástraha zaklapnutá a místo lišky je v ní nějaký papír.
1: Opravdu, papír, to je dopis a patří mně?
3: Dejte pokoj.
1: No jo, no poslechněte si, milej pane špejlíku. Jelikož jste lajdácky vyřídil moji objednávku a namísto šunky jste mi přinesl jen obyčejnou jitrničku, přijdu si pro šunčičku v sobotu odpoledne k vám sama. S úctou liška od dutého stromu.
3: Kde pak, pane špejlíku, tuhle lišku jen tak nedostanete.
1: Prach sec mazec do jitrnic, prach sec milionská liška, tak za takovouhle drzost je ale přichystám překvapení. Ať se těší. Já jí ukážu, kdo je to Antonín Špejlíku Zenář.
3: Tak chytrou lišku nemá ve svém revíru jistě žádný lesník. A já doufám, pane Špejlíku, že naše sázka o 100 korun stále ještě platí.
1: Platí? To víte, že platí.
2: Milion bruntibárů. Teď jsem tomu zase dala, jen co je pravda. Myslím si o sobě, kdo ví, jak nejsem chytrá a sama pěkně lezu do pasti. Co to? K panu Špejlíkovi musím, protože jsem dala své liščí slovo a to se samo sebou splnit musí. Ale přitom mě zase pan Uzenář Špejlík nesmí chytit, poněvadž to by zas pan lesník Březina prohrál těch 100 korun, o které se vsadil. Tak co mám dělat? Já už vím. Nejlepší ze všeho bude, když v sobotu odpoledne půjdu do města. Panečku, tohle byl nápad. V tomhle převlečení by mě určitě nepoznal ani sám pan lesník Březina. A hleďme se. Čokoládová ulice. Tak jsem tedy tady. Teď jen, abych našla uzenářství pana Špejlíka. Musím podle vůně.
7: Prokrýle pána babičko, dávejte trovátko pozor, nebo vás něco přejede.
2: Pardě, klepeto. Děv jsem na všechny čtyři, samým letnutím nepadla. Koukám po výkladech, jako bych tu v životě nebyla a nechala bych se přejet automobilem. Ale vůně, uzenářství, to já cítím na stohonu. Větran z brokovnice, co to vidím tady vedle? Samé liščí kožíšky. No jak pak ne? Pan Matěj Jezevec, kožišník. Jemnáčku. A tuhle ten kožíšek, ten já dobře znám. Tady visí na tyči tetka Chňapka. Liška od stříbrného smrku. Tak už to má taky za sebou. A byla daleko mladší než já. A ani kožíšek nemá tak pěkný, jako je můj. Pardie, klepeto! Ještě, že jsem pan kožišník ty kožešiny pověsil. Už vím, jak na pana uzenáře vyzraju. Tralaličky, tralala, v lese roste smrk. Tralaličky, tralala, špejlík o něj brk.
6: Babka jedna, co jí to posedlo? Trojčí tu na ulici, jak nějaká mladiče na pleše. To jsou mi věci.
2: Ježíšku na křížku, jsem já to ale opravdu kmotra. Nejdřív se převleču za starou babku i paraplesevou táhnu, jen aby mě náhodou někdo nepoznal, a pak tady trdluju, jak nevěsta o posvícení. Musím se honem někde svléknout.
1: Tak pojďte, chlapi, pojďte. Máte všichni všechno připraveno?
8: Ano.
1: Vidle, sukovice, provazy. Všichni všechno?
8: Máme, máme.
9: Vidle i sukovice.
8: I provazy. I provazy máme.
1: A co je nového na ulici? Nic? Nic?
6: I kde pak? Ta se sem neodváží. Akorát jedna babka si tamhle na ulici začala z ničeho nic poskakovat. Až jí tlačej bodky nebo čo?
1: Ale Lemko, za babku, tak dobře. A jak říkám, jak se liška objeví, všichni hurá po ní. To by v tom byl sám rohatý, aby nám někam utekla.
2: Dobré odpoledne ve spolek.
1: Liška, je trnčí trnič. Chyťte ji, kdo jí dopadne, dostane ode mě 10 korun.
7: Pozor, ježíky vlezím. Pozor tam, chyťte ji, co za ocas.
6: Obklíček, obklíček.
1: Chyťte na ní, nespí nám uniknout. Za kůži dostanu 100.
6: Já jsem se nějak zamotal do provazu.
7: Liška nás nepočká.
1: Za ní, honem, za
6: ní. Určitě běžela do štokoly, to všechny lišky dělají.
2: Já je znám. Jo, houbelec do stodoly. Tak chytrá jsem taky a vím, že byste mě tam hledali. Tady jsem ve zdraví přežila tu hrůzu. Na tyči hned vedle tety Chňapky. Ale kdyby ta tyč náhodou praskla, tak bych tu docela určitě visela doopravdy. Tak, a teď honem, než se pan uzenář Špejlík s těmi chlapy vrátí, musím si vybrat nějakou pěknou šunku, aby viděl, že se mnou nejsou žádné žerty. A nebo radši dvě, za ten strach. Ale protože já jsem liška vzdělaná a inteligentní, musím mu za tu pochoutku náležitě poděkovat. Nejlepší bude, když mu tady v krámě nechám dopis. Tak, a je to.
1: Větran dojeli tak do Jitrnic, kam se jen ta mrška chlupatá mohla ztratit.
7: Zkusíme ještě drobátko zašťourat pod chlívkem.
1: Tak jo, a honem, a všichni dobře hlídat.
6: Čuj, zatracená liška, ještě mi zbouráte chlívek.
7: Není tam, pane Špejlíku, tak co budeme dělat?
1: Já nevím, a čertivem i s tím chlívkem. Hlavně, že se té chlupatici zrzavé nepodařilo ukrást mi zase nějakou šunku. To bych musel navíc ještě ke vší škodě vyklopit panu lesníkovi Březinovi 100 korun. A takhle je zaplatí on mě?
6: Tak pozdrav pánbu, pane uzenáři. My jdeme zase po svý práci.
1: Prach se smazec do Jitrnic. Hrom do Jelic. Vždyť tady byla šunka. A tuhle taky. A obě jsou pryč. Jsou dočista pryč. A 100 koruna taky. Prach se smrděnecky. Jestli já tu chlupatici chlupatou, tu zrsku zrzavou, jestli já ji někde dopadnu, já z ní na mou duši hadry cucky nadělám. Co je to tady? To je nějaký dopis, nebo co? No, tě, kotě. Opravdu dopis. Ctěný pane Špejlíku, moc vám děkuju za ty dvě šunky. A abyste neměl tak moc velikou škodu, pošlete mi za ně oučet zase do dutého stromu na rozcestí. A nezapomeňte vyplatit panu lesníkovi Březinovi těch 100 korun, poněvadž dluhy se platit musí. S úctou Liška od dutého stromu. Tolik škody. A ta mrška se mi ještě vysmívá.
9: Dobré odpoledne, pane Špejlíku. Tak co, jak pak to dopadlo? Přelstil jste moji Lišku? Máte ji?
1: Nemám, pane lesníku. A o té vaší zrce chlupaté už nechci ani slyšet do smrti smrťoucí. Protože na mou duši je to ta nejchytřejší a nejmazanější Liška, o které jsem jak těživ slyšel.
9: A co naše sázka?
1: To víte, že platí. A tady máte těch 100 korun. Ať je mezi námi pořádek.

0: Pozle pána, už chvíli čichám, že tady někde něco voní. To bych jako vzdělaná a inteligentní liška měla zjistit, co to vlastně je. Ale musím být opatrná, aby v tom zase nebyla nějaká čertovina. Chvíli to voní jako kůže. Chvíli zase jako jitrnička. Co by to jen prokrýle pána. Peněženka. A dočista plná velikých zelených peněz. Pro pána Jana, co s tím? Přece to tady nenechám ležet. Nejlepší bude, když to honem odnesu do pelíšku. Třeba se mi jednou budou tyhle peníze k něčemu hodit. Je mináčku pan lesník Březina. To radši honem zmizím někde v křoví.
1: Pan uzenář Špejlík, vinoušku, mi dnes ráno říkal, jakou že on má smůlu. Představ si, včera na večer šel naším lesem do záložny a ztratil cestou náprsní tašku, ve které bylo rovných 10 000 korun.
2: Páni, tolik peněz.
1: No?
2: To jistě ten, kdo peníze najde a poctivě vrátí, dostane od pana Špejlíka jitrničku nebo velikého vůsta.
1: No, chlapče, to by bylo tuze málo. Takovému poctivému nálezci patří za jeho poctivost celých 10%. A to je právě 1000 korun. Tak se hezky dívej po cestě a dávej pozor, jestli tady náhodou neleží. Pan Špejlík by měl, panečku, radost.
0: 1 000 000 brundibárů, to je peněz. Hned je musím přepočítat a zítra hned ráno musím zatelefonovat panu Špejlíkovi, že jeho peníze mám já. Tak, 1, 2, 3, to bude švanda, ten se bude divit. 4, 5, 6 a zaplatím mu tu první šunku, co jsem z něho nepoctivě vylákla. 7, 8, ty poslední dvě platit ještě nemusím, protože mi za ně neposlal účet. 9, 10. Zaplať pámu, jsou všechny. Prosím pana uzenáře Špejlíka.
3: Prosím, posloužím. U telefonu Antonín Špejlík, uzenář v nohavicích.
0: Dobrý den. Zde je liška od dutého stromu.
3: Prach se mazec do jitrnic, aby do tebe všichni ráci. Ty zasko jedna chlupatá, ty jsi mě ještě chyběla k tomu.
0: Okamžíček, pane mistře uzenáři, nahromujte hned a pěkně mě poslouchejte. Tak ze všeho nejdřív vám musím, jak se sluší a patří, pěkně poděkovat za ty šunčičky.
3: Za šunčičky.
0: Na mou liščí duši musím říct, že byly opravdu výborné a mohu je každému jen vřele doporučit.
3: Ty chlupačice jedna, ty si ještě se mě chceš dělat legraci a vysmívat se mě chceš.
0: Ale počkejte, pane Špejlíku, nezlobte se hned a nekřičte, to přece není obchodnické.
3: Co ty víš, co je obchodnické? O 4 šunky si mě ošidila a to je obchodnické.
0: Vaše chyba, pane mistře. A pak já vám ty vaše šunky ještě ani nemohla zaplatit. Vždyť jsem mi ještě ani neposlal účet, o který jsem vás v sobotu žádala, to uznejte.
3: Však ty mě ještě zaplatíš vlastní kůži, ty podvodnice jedna, jen co tě dopadnu. Spočítám ti to potom všechno, i tohle tvé poškrbování. A není ti hanba dělat si ještě ze mě legraci, když mě potkalo takové neštěstí.
0: Pro pána Jána, vždyť já si z vás vůbec nechci dělat legraci, pane mistře. Já bych jen opravdu chtěla, abyste mi brzy poslal ten účet, abych se s vámi mohla, jak se patří, vyrovnat. Víte přece, že se říká, že pořádek dělá přátelé.
3: Zbytečně s tebou ztrácím čas. Kde bys, prosím tě, ty, liška z lesa, sebrala peníze? Našla si poklad, nebo co?
0: No, co je tak, pane Špejlíku?
3: Jak?
0: Včera jsem si to uháněla lesem po cestě k nohavicům a tu vám najednou, představte si, vidím na cestě peněženku.
3: Pět ran do jitrnic, pardy a klepe, co peněženku říkáš? A co v ní bylo?
0: No, byla plná.
3: Ne, tak to byla určitě ta moje. I pro pána Jana, paní Liško, kam jste jí dala? Víte, jakou má cenu?
0: No pravda, jsem přece vzdělaná a inteligentní liška.
3: No ano, to ano, ano. Promiňte, já jsem zapomněl.
0: No, to nic, to nic. A tu peněženku mám pěkně schovanou doma ve svém pokoji.
3: Je, Mináčku, to se mě ulevilo, paní Liško. A že mi ji vrátíte, vidíte.
0: A proč ne? Ráda. Ale budete mi muset k těm šunčičkám ještě něco přidat. Jako nálezné.
3: Ale je, Mináčku, to víte, že vám dám slušnou odměnu. Vy o peníze jistě nestojíte, ale takové 3 nebo 4 šunčičky, kdyby vám jistě přišly vhod, že? Co tomu říkáte? A zase bychom je dali do toho dutého stromu na rozcestí. Každý týden jednu, ano.
0: No, to by docela šlo.
3: No tak sláva.
0: Vidíte, pane Špejlíku, že když se se mnou jedná solidně a poctivě, že i já dovedu být poctivá a solidní.
3: Ano, jistě.
0: A doufám také, že mi za odměnu dáte jen samé dobré zboží.
3: A vidíte, Mináčku, to je přece samozřejmé. Pro vás jen to nejlepší zboží.
0: No, tak jsme domluveni. Maucta, nazdar a pozdrav pánbu, pane Špejlíku. A teď hopky dubky alou k dutému stromu, abych viděla až k nohavicům, jestli pojede učedník s vozíkem a se šunčičkou. A jestli splní pan Špejlík slovo.

prostředky, ztratil pan Špejlík, uzenář z Čokoládové ulice, náprsní tašku s velikým obnosem peněz. Dnes odpoledne byly peníze odevzdány. Je radostné, že je stále ještě dost poctivých lidí, ale v tomto případě to byla liška, která je našla a odevzdala. O poctivosti lišky svědčí ještě i to, sousedi a sousedky, že si z nálezného, které jí patří, i hned odečetla škodu, kterou přednedávnem panu uzenáři způsobila. Na místo díků nyní, vážení sousedi a sousedky, lišce zahrajeme.

Jo, to není jen tak, stát se slavným. To se nesmí nikdo bát, pustit se do světa. Za pecí ani v pelechu se nic hrdinského nedokáže. A na slávu se musí opatrně. Kdybych já nebyla tehdy v nohavicích opatrná, visela bych na tyči jako tetka Chňapka a nikdo by o mě v rádiu ani neškyt. Tak děkuju za velikánskou slávu a má úcta, nazdar, naschledanou a dobrou noc.

0: No, něco jsem to jen... Nuže, pane lesníku Březino.
1: K vašim službám, vaše knížecí jasnosti.
0: Aha. No, tedy slyšel jsem, co jsem to jen... Ano, a moc mě potěšilo, že na mém tom panství žije tak chytrá, inteligentní, vzdělaná a poctivá liška.
1: K vašim službám nejjasnější osvícenosti.
0: Mám tu, no, velikou radost, protože dostávám každý den plnou nůší těch gratulací, pohlednic, dopisů a těch telegramů od všech ostatních knížat hrabata baronů.
1: Dovolte, pane kníže, abych se já připojil.
0: No, dobře, Březino, ale teď poslouchejte. Mí kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov přísně nařizujeme. Že se od této chvíle lišce od dutého stromu nesmí skřivit chlup na ocase. Rozumíte mi, pane lesníku, ani jediný chlup. Protože já, kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov, jsem na lišku tuze moc hrdý a pyšný. A bylo by to mordy, jak lepe to tuze moc zlé, by bylo, kdyby se jí něco stalo. To vám povídám, Březino.
1: Jak poručíte, vaše jasnosti, nikdo jí nesmí skřivit ani chlup na ocase, sám na to dohlédnu.
0: To víte, takovou lišku nemají široko daleko v žádném království a každý nám ji taky závidí. Kdyby to bylo možné, tak víte co, Březino? Udělal bych ji třeba hajným v hájovně na malinovém vršku. On tam stejně nikdo nechce, protože tam lišky dávají dobrou noc.
2: Prokrýle pána, já tak být knížecím hajným, to by bylo něco pro mě. To by hajný z hájovny od pěti buků koukal, kdyby mě potkal v mysliveckém obleku s pérem za kloboukem a flintou na rameni. Jemináčku, tohle je mi nápad. Převléknu se a vyzkouším si, jestli bych vůbec dovedla dělat hajného. Vždyť to není jen tak. Ještě pero za klobouk a už jsem připravena. Samozřejmě, že potom, kdybych se stala tím knížecím hajným, bych dostala nové šaty a klobouk, abych, nedej pánbu, nedělala panu knížeti v lese ostudu. Na zkoušku mi tyhle ještě docela dobře stačí. Tak a jsem hotová. Ještě pořádnou sukovici, aby ze mě šla v lese hrůza a teď běda tomu, kdo dělá v lese knížeti pánu nějakou škodu. Hordie, klepeto, ono je dneska v lese lidí jak v Pometlově o pouti. Nejdřív se pokusím vyhnat z lesa tamhle ty dvě děti. Uvidím, jestli se mě bude někdo bát. Milion srnců a tisíc láter starých tajtrlíků! Kdo vám dovolil, bando nekárená, v panském lese sbírat houby, plašit zvěř a dělat škodu panu knížeti v jeho lese, co? Marš odtud! Počkejte, děti. Vraťte se a nazbírejte si těch jahod a hub, kolik chcete. Já jsem jen tak žertoval a nemyslel jsem to nijak doopravdy. To bych tedy byl opravdu podařený hajný. Sotva bych někoho vyhnal z lesa, hned bych ho málem zval, aby se zase vrátil. Od této chvíle na to musím jinak. Kdo mi přijde do cesty, pojede z lesa jak namydlený blesk a zastaví se až v nohavicích na náměstí. Protože to bych asi potom hajným dlouho nebyla.
3: Milion brundibárů, mordě, klepeto a pro pána Jana, kdo je zase tohle? Myslivec to není ani hajný, protože z nich by nikdo v lese takhle nepovykoval. Ale počkej, já ti ukážu, ty uličníku, jak se máš v lese chovat. A v lese knížete pána zvlášť. Hej, tady je nějaká cesta, ty uličníku? Nečetl si na kraji lesa cedulku, že je lajdání po lese přísně zakázáno?
0: Já jsem...
3: Ať seš, kdo seš! Já... Tady nemáš dočista nic, co hledat! A koukej si pan odtud, dokud seš celý!
0: Ale já přece, já
3: sypej,
0: tady...
3: Sypej, nebo já, ti přetáhnu tohle sukovicí!
0: No ne, já jsem přece sám ten, přece kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov. No ano, a tohle panství i s tímhle lesem je mé.
3: Rokrýle, pána, i ty lumpe.
0: No,
3: ty se mi tady ještě budeš mordě klepeto vydávat za knížete
0: pána. Ale to není. Ale...
3: Ty si budeš dělat švandu z panského hajného.
0: Ale co si to, co si
3: jeď
0: to vůbec?
3: Odtud, nebo se zapomenu a tohle sukovicí tě nemám duši.
0: Ne.
3: Zastřelím.
0: Ne, tak to ne.
3: Tak co? Už.
0: Ne.
3: Už.
1: Pěkně vítám u nás v hájovně vaše nejjasnější osvícenosti a poslušně hlásím, že v lese je všechno v pořádku, jak jste se jistě sám ráčil přesvědčit.
0: Jo, v pěkném pořádku, Březino.
1: To jsem rád.
0: A ten, no, personál ve vašem revíru máte taky pěkný, to jen co je pravda. Zrovna teď před chvílí mě vyhnal z lesa jeden z vašich lidí a nic nedbal, že jsem se mu představil jako kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov a no, co, no křičel na mě jako na nějakého tento vandráka. Vousy se mu ježili. A kdybych se byl nedal na útěk, byl by mě snad docela určitě zastřelil. A z mého lesa mě hnal. Z mého div jsem duši nevypustil. A přitom mi nadával, jak, pane, jako nějakému no, klukovi ze vsi.
1: Jasnosti to snad...
0: Zjistíte mi okamžitě, kdo to byl. Měl takové na očích brýle, byl no, malý, na hlavě měl zválený klobouk s tím. No, jak se ten s bažantím pezím. No, co koukáte? Vousy měl naježené, ano, a nadával jako straka.
1: Ale jasnosti, tak to nemohl být nikdo z našich lidí, protože my máme jen hajného Doubka a ten je chlap jak hora. A mimo to byl od rána u mne v myslivně.
0: Ať to byl, kdo to byl. V lese nemá co dělat, když to není hajný nebo myslivec. Jděte. No, jděte se hned podívat. A vyšetřete, kdo si to vlastně dovolil vyhnat knížete Dymiána Halapartnu ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov z jeho vlastního lesa.
2: Já vím, že kdyby náš pan kníže viděl, jak jsem hnala toho pupkáče z jeho lesa, že by mě hned udělal hajným. A jistě by mi dal i hájovnu, třeba tu na malinovém vršku. Já mu o tom zkusím hned zítra napsat dlouhý dopis a uvidíme. A napíšu mu, že už mám praxi a mohu tedy hajného docela klidně dělat.

0: Vy asi ani nevíte, pane lesníku Březino, co jste mi přinesl, to zapsaní. A hlavně, kdo mi to píše, co?
1: Prosím za odpuštění vaší jasnosti, ale jak bych mohl? Ráno jsem našel tohle psaní za oknem, bylo převázáno tkaníčkou od bot a na něm adresa jejich jasnost kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov. No tak jsem si myslel...
0: V pořádku, pane lesníku, v pořádku. Já, co jsem to chtěl? No, já vám tedy povím, kdo mi to píše. Píše mi... No, představte si. Píše mi... to je švanda. Píše mi přece... No, ta liška od dutého stromu.
1: Liška?
0: To se divíte, co? A Březino, teď vám přečtu, co mi ta chytračka píše. No, představte si to. Dobře poslouchejte.
1: Ano.
0: Tak, no. Jejich vaše jasnosti, kníže pane Dymiáne Halapartno ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov. Má ousta ruku líbám dobrý tro.
1: Dobrý tro.
0: Ha, co? Panečku, ta ale ví, co se sluší a patří, což?
1: A tak.
0: Poslouchejte. Tak. Jak se mezi lidma všelico semele a vykládá, tak se taky kdesi cosi povídalo o tom, že vaše jasná světlost potřebuje jako beran soli pořádního hajnýho do hájovny na malinovým vršku. A jak jsem už taky někde zaslechla, přihlásilo se vám jejich vaše milosti prý už moc všelijakých strejců, ale žádný prý se jejich vaší milosti nehodil, protože neměli ani špetku praxe, neboli, jak se po česku říká, zkušeností. A teď poslouchejte, Březino.
1: Ano, vaše jasnosti.
0: Proto si myslím, že mě hned za hajnýho přijmou ti ráčíte, poněvadž já už mám praxi safrahnáckou. Zrovna včera jsem z vašeho jasného lesa ráčila vyprovodit takového naparáděného bubřinu se žlutýma holínkama a štětkou za kloboukem. No, slyšel jste to, Březino?
1: Slyšel, jasnosti.
0: Tak ten bubřina, víte? Ten bubřina, to jsem byl já.
1: Jasnosti.
0: Jo.
1: Tohle snad, co si to dovolila?
0: Poslouchejte dál. Hvízdal si v lese, jako když vede Honza Bartáčku krávy na pastvu a byl tak tlustej, že by vám zválel nejmíň polovinu vašeho velestěnýho lesa na jedno otočení. O druhým už ani nemluvím, ale nic se nebojte. Já jsem na něho tak rázně vybafla, že se otočil a sypal horum pádem z lesa ven, div se vejpůl nepřerazil. Tak si troufám v úctivosti nabídnout vám své hajnovské služby. A protože jsem veskrze poctivá a vzdělaná, tak vám na mou liščí duši slibuju, milostivý pane kníže, že budu sloužit věrně a poctivě v létě, v zimě, ve dne, v noci, ve svátek i ve všední den. Doufám, že mé žádosti vyhovíte hodně brzy a vyprošuji si, abyste své laskavé nabídky stran místa toho hajného hráče vložit v neděli dopoledne do starého dutého stromu na křižovatce, kam mi dává pan špejlík šunčičky. S veškerou úctou, liška od dutého stromu.
1: Vaše nejjasnější jasnosti, knížecí milosti, ta liška bydlí sice v mém rajónu, ale já neměl nejmenší tušení o tom, co vyvádí. Její drzost je přímo...
0: Nic, Březino, nic. A žádná drzost to není. Když chce liška pracovat, tak my jí tu jaksi práci dáme. Že? Tak, jo, Březino. Co jsem to? Ano, vezměte na vědomí, že já kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, Přijímám od dnešního dne lišku od dutého stromu do svých služeb. A přiděluju jí hájovnu na... No, na tom... Na malinovém vršku, když oni tak stojí.
1: Podle rozkazu vaše nejjasnější jasnosti.
0: Tak, tak, tak. No, nyní vás propouštím, pane lesníku Březino, propouštím. A v neděli, ano, se ve vaší hájovně... Naschledanou.
2: Pro krýle pána, to jsem zvědavá, kdy někdo přijde a přinese nějaké vzkázání. Samou netrpělivostí jsem ani dnešního rána dospat nemohla. A nakonec, kde nic tu nic. A od toho sedění tady už mě srdce frahnácky bolí nohy. Ne, už někdo jde. Kdo je to? Slouha ze zámku. Radši se rychle schovám do křoví. Nemusí přece vědět, že jsem netrpělivá a nedočkavá a že tu sedím už od božího rána. Něco vkládá do stromu. Jo, je to velká obálka. Už je pryč. A teď alou ke stromu. Opatrně obálku vytáhnu. Otevřu. Tak. Vážené lišce od dutého stromu. Z nařízení jeho jasnosti knížete Pafnuse, pro krýle pána to je jméno, Dymiana Hlapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, se vám oznamuje, že vaše žádost o udělení místa hajného v hájovně na Malinovém vršku byla rozhodnutím jeho jasnosti příznivě vyřízena a místo to se vám uděluje. Hurá! Hurá! Já jsem hajný liška! Hurá! A nařizuje se vám, abyste se dnes odpoledne přesně ve 3 hodiny dostavila do hájovny v Dolanském revíru za účelem představení se našemu nejjasnějšímu knížeti pánu. Pro krýle pána, to tedy, abych si pořádně pospíšila, protože na tom hrozitánsky záleží. Musím na pana knížete udělat hned ponejprv, jak se patří, pěkný dojem a kukuč.
3: Jsou 2 hodiny odpoledne.
4: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Haló, haló.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Jak se vám poslouchá?
1: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
2: Od kterého?
1: Od prvního do druhého.
2: Od 20. let do konce války.
3: Za školních let vždycky jsem čet, slyšel tež se všech úst. Láska že ráj a tahle báj dala mi touze růst. Hrdličky hlas jel se zvát zas k námluvám, tož povídám, že letos jistě dívčinu vyhledám. Tož promiňte prosím, já zaslepen byl, že na vás jsem myslel, vás i do srdce vryl. Já pozdě jsem poznal, jaký jsem byl blout, že jsem se kdy snažil vaším miláčkem slout. Vždyť nemám nic, čím bych si lásku získal, to věru čert mi spískal, bych s touhou na vás zhled. Tož promiňte prosím, já zaslepen byl, že na vás jsem myslel, vás i do

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den.

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.

žaludek, ať dobře tráví, ať vás můra nemozí. To vám přejeme my dva první, kocourkovští tenozy. Pa, pa, pa, pa.

starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěřte

ač bych si přál vrátit se k vám a šeptat v roucině

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Když zvuk trubky auta někde zasní, všecky mladé dívky rázem blázní, neboť každá stůně v horečce, po autu neb motorce. Nic lepšího není nad trojkolku, máš-li benzín a v kočárku holku.

tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat. Tomu nesmí motor nikdy vynechat. Máš-li motor, najdeš dívku lehce. Bez motorky žádná kluka nechce. Dnes u dívek dosáhneš svůj cíl. Čím máš více koňských sil. Na výlet o závod jedeš s větrem, ale za 30. kilometrem v lese schováš motor pod houby a jdeš s pannou na houby. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako pozdílku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Proto panny přijde-li k vám milí, ptejte se ho dřív na koňské síly. A kdyby kluk motor neměl snad, tak ho nechte raději stát. Dejte pozor, neboť často zhorka, od kočárku ujede motorka a naposled v žalu velikém zbude holka s kočárkem. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako postýlku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
3: My máme erby dva, šarvátek rozdetrány, nám vždy zalahodí

nic než kost a sval ve zdravé kůži. My máme hlavu Davida a tělo Goliáše. Co zbavěle se bohatů je chvátal, to naši net jen levou rukou zatal. Nám žena každá ráda hodí růži, protože my jsme 100% muži. My máme srdce chvátal.

0: protože my jsme to protekní muži. Mějte žliko a chval ve zdravé kůži.
1: My máme hlavu, da, vida.
0: A tělo go, li a še. Co Don Juan se Boha pustě chvástal, to naši net jen levou rukou zastal.
1: Nám žena každá ráda hodí růži,
0: protože my jsme

0: kapelu činí ogar, filtr se chytí ogar, ten vždycky zvítězí.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báje?

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 3. května slavíme společný svátek svatých apoštolů Filipa a Jakuba. Tyto dva nespojuje společný příběh z evangelií, ale společný hrob. V 6. století byly jejich ostatky přeneseny do Říma a slavnostně uloženy v bazilice 12 apoštolů. Ta byla vysvěcena 1. května 570 a od té doby se svátek Filipa a Jakuba slaví společně. V novém liturgickém kalendáři byl přesunut na 3. května, aby nekolidoval s jinými významnými svátky. Noc před jejich původním svátkem z 30. dubna na 1. května se v české lidové tradici nazývala Filipo-Jakubská. V lidové tradici byla považována za magickou, za čas, kdy se otevírají brány mezi světem živých a mrtvých, světem temných sil a světem naším. Sami apoštolové však s tímto svátkem nemají nic společného. Filip pocházel z Betsaidy u Genezareckého jezera, z téhož městečka jako apoštolové Petr a Ondřej. Povoláním byl rybář a pravděpodobně patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Podle tradice byl ženatý a měl dcery. Jeho jméno je řecké a znamená milovník koní, což naznačuje určitou kulturní otevřenost v hebrejském prostředí. Filip byl jedním z prvních, které Ježíš povolal. Janovo evangelium zachycuje prostou a krásnou scénu. Ježíš ho vyhledal a řekl mu jen dvě slova: následuj mě. Filip bez rozpaků poslechl a ihned běžel za svým přítelem Natanaelem, pozdějším apoštolem Bartolomějem, a volal: nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše z Nazareta. Když Natanael skepticky namítá: z Nazareta, co tam tu může vzejít dobrého? Filip neargumentuje, ale prostě jen řekne: pojď a podívej se. V evangeliích vystupuje Filip jako praktický, přímočarý muž, který se nebojí ptát. I když jeho otázky občas prozradí, že ještě nezcela chápe hloubku Ježíšova poslání. Při zázračném nasycení 5000 se ho Ježíš zeptá, kde nakoupit chleba pro tolik lidí. Filip rychle spočítá: ani za 200 denárů chleba by nestačilo, aby se na každého aspoň něco dostalo. Ježíš pak zázračně rozmnoží 5 chlebů a 2 ryby a nasytí všechny své následovníky. Když ho řečtí poutníci požádali, aby je představil Ježíšovi, Filip je přivedl. Zjevně mluvil řecky a sloužil jako prostředník mezi Ježíšem a pohanským světem. Při poslední večeři pak pronesl známá slova: pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu odpoví s laskavou výčitkou: tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a neznáš mě? Kdo vidí mne, vidí otce. Po Ježíšově nadebevstoupení a seslání Ducha Svatého odešel Filip podle tradice hlásat evangelium do Malé Asie, hlavně do oblasti Frígie. Poslední léta života strávil v Hieropoli v dnešním Turecku, kde byl pak ukamenován a ukřižován. Archeologické vykopávky v Hieropoli skutečně odhalily pozůstatky starokřesťanského martýria spojeného s Filipovým jménem. Jakub, zvaný mladší, na rozdíl od Jakuba Zebedeova, zvaného starší, je v evangeliích uváděn jako syn Alfeův. Bývá nazýván také bratrem páně. V hebrejském jazykovém úzu se totiž slovem bratr označovali i bratranci. Jeho matka byla příbuznou Panny Marie. O Jakubově povolání evangelisté nepodávají tak podrobný příběh jako u Filipa. Ve výčtech apoštolů figuruje vždy na 9. místě. Přesto se po Ježíšově zmrtvýchvstání stal jednou z nejvýznamnějších postav rané církve. Apoštol Pavel ho ve svém listě Galaťanům řadí po bok Petra a Jana jako sloup církve. Víme každopádně, že se Jakub stal prvním jeruzalémským biskupem. Vedl tamní křesťanskou obec a předsedal slavnému apoštolskému sněmu kolem roku 49 po Kristu, na kterém se rozhodovalo o přijímání pohanů do církve. Pavel ho při své poslední návštěvě Jeruzaléma vyhledal jako nejvyšší autoritu tamní církve. Podle tradice byl Jakub mužem mimořádné zbožnosti a asketického založení. Přezdívalo se mu Spravedlivý a říkalo se o něm, že se tolik modlil na kolenou, až měl kolena mozolnatá jako velbloud. Historik Eusebius zaznamenal, že si ho pro jeho spravedlnost vážili nejen křesťané, ale i mnozí Židé. Jakub je autorem novozákonního listu Jakubova, v němž zdůrazňuje, že víra bez skutků je mrtvá, výrok, který se stal jedním z nejcitovanějších veršů Nového zákona. V tomtéž listě se nachází i důležité svědectví o udělování svátosti nemocným. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Jakub zemřel mučednickou smrtí roku 62 po Kristu. Velekněz Anáš II. Využil dočasné nepřítomnosti římského prokurátora a nařídil Jakuba svrhnout z chrámových hradeb. Apoštol Pát přežil a ještě se prý vzchopil k modlitbě za své nepřátele. Nakonec byl ukamenován a jeden z přihlížejících mu zasadil smrtelnou ránu valchašskou tyčí. Byl pohřben na místě svého umučení nedaleko jeruzalémského chrámu. Spojení Filipa a Jakuba v jednom svátku nám připomíná, že k Bohu vedou různé cesty. Někdo přichází s nadšením a otevřeností jako Filip, jiný s tichostí a vytrvalou modlitbou jako Jakub. Oba však završili svůj život mučednickou smrtí, Filip na kříži v Hieropoli, Jakub pod kameny v Jeruzalémě. Ostatky obou apoštolů odpočívají dnes v bazilice 12 apoštolů v Římě, jednom z nejstarších římských kostelů. Oba apoštolové společně také mají patronát nad kloboučníky, kramáři, koželuhy a cukráři. Filip drží patronát nad Lucemburskem a městem Sorrentem, zatímco Jakub Frýskem a městem Dieppe. Radujeme se, Bože, z výroční oslavy svatých apoštolů Filipa a Jakuba. A prosíme tě, dej nám na jejich přímluvu, ať máme jako oni podíl na utrpení a vzkříšení tvého syna, abychom také dosáhli blaženého patření na tvou tvář. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

láda. V mých letech už mi nevadí, co mrav a doba žádá. U sochy pana Bulata brejkují hiphopeři. Země je prostě kulatá a čas všem stejně měří. Trolejbus stojí na špalcích uprostřed pěší zóny a po všech jeho zhoufalcích

0: co hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy das vydáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Přijde Pepa k flekům a vidí tam Tondu smutně sedět u stolu a říká: ale Toníku, co se ti stalo, že tady tak smutně sedíš? Tonda říká: ale hochu, vždycky mám takovou žízeň a nemám peníze žádný. Dneska mám zase peněz dost, zase nemám žádnou žízeň.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

tolik drahocenných rad. Jsi mi, táto, dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou voněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Cestu dál přes větve časem tlejících.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš.

0: Společnost kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Práva matek končí jasně tam, kde začínají práva dětí. A to hned od početí. A co právě ženy na potrat? A jaká jsou práva toho nejslabšího v jejím těle? Jde přeci o jasný rozpor moderní liberální ideologie, která lže, že v případě umělých potratů jde o tělo matky. Malý tvor v jejím lůně už je rovněž celým člověkem, s tělem i duší. Ovšem s tím jediným handicapem, že jeho pláč ještě nikdo neslyší, nemůže demonstrovat před kamerami a ještě nemůže volit. A proto ho lze klidně zavraždit. Existují však díky bohu i výjimky a těch je třeba si v politice vážit. Například jasně se v poslední době projevil polský prezident Karol Nawrocki, který je praktikujícím katolíkem, i když vyhověl žádosti mnoha skupin i jednotlivců angažovaných při obnově nenarozeného života a udělil milost Veronice Kravčekové. Tuto ženu gynekolog dlouho přemlouval k potratu, poněvadž její plod je prý vážně poškozený a dítě nebude normální. A paní Kravčeková neposlechla a děťátko se narodilo a úplně zdravé. Zajímá nás to? Mělo by. A proto na to v nedělním pojednání poukazuje Radomír Malý. Zlo na západě ve jménu liberalismu jsou satanovy lživé sliby. Bůh říká jasné ne. A o tom právě píše v novém článku.
1: Na stránkách protiprout.info.

draků, rytířů brnění. Leskne se v šedém mraku myšlenka spasení.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Do lesa nahlasem volal.

je tu podzim a prázdná síňka, do noci zakrádá se síc, času jak čočky do okřínka.

0: Mášku, já bych chtěl ještě.
1: Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy.
2: Moučníky z jablek. To je věc.
3: Moučníky z jablek.

0: Protože i my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Slunce kouká do oken, je dobře, když je neděle. Obleď se, pojď se mnou ven. Půjdem někam, v chuchli koně závodí a na Letné hrají fotbal. Dám ti kornout cukrový. Slunce hřeje, výklady jsou sváteční, je dobře, když neděle je, na Zbraslav dva zpáteční. Z autobusu číslo 125 usmívá se hezká dívka, v neděli je krásný svět. Voní alej, muzeum se otvírá, auta jezdí po asfaltu, strejci sedí u piva. Řeka láká, u vody se vaří čaj, všude krásné ženy v plavkách, jedním slovem praví rád.

za motorkou modrý dým. Hrozně rád bych pokračoval, jenomže mi chybí rým.

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska.

když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš za

0: přišla tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen proto, že

tak rád, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu a podlehnu. Štíhle a sošné vítám, oblé však

laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář. Jediná je láska moje. Aj,

0: čemu polárka, když jsi chladná jak led? Obejmu tě a nastydnu hned. Přesto polárko, rád tě mám. Přijď dnes, polárko, večer k nám.
1: Mám strach.
0: Polárka sice ledová je,
1: oje.
0: Ví se však, že časem roztaje. Přijď dnes, polárko.

na dva kroky znenada, uviděl jsem dámy páni, včera v noci, o půlnoci, dole na můstku, uviděl jsem dámy páni, prapodivnou divnou.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po noci

0: tak je vágus, tak je flákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má svět obou.
1: Tak má svět obou.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastoun, je kořela, je to důl.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden. Čeče, Božena se včera hrozně divila, jak dobře dovedu hrát tenis. Ten druhý říkal, prosím tě, a kde tě viděla hrát? A on říkal, nikde, no já jsem mi to vyprávěl.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Královským manželům v jedné daleké zemi se narodil synek. Měl krásné veliké oči, velice bystré, roztomilá ústa a vůbec celý byl velmi hezký. Ale nos měl velký až hrůza, trčel mu z obličeje jako mrkev. Co se kvůli tomu nosu král nazlobil a královna naplakala. Dvořané ti falešníci je přesvědčovali, že všichni slavní rytíři a králové měli veliký nos. Po straně však nepojmenovali malého prince jinak než nosáč. Lichotivé dvořanské řeči nešťastné rodiče přece trošku utěšovali. Čím déle se na synka dívali, tím více se jim líbil. A nakonec synkův veliký nos pokládali za kdoví jakou znamenitost. Nosáč rostl a začal si všímat světa kolem sebe. Dvorní básníci pro něho vymýšleli příběhy o statečných a krásných princích. Všichni se prý vyznamenávali, kromě hrdinských kousků, velikým nosem. Malý nos měli v těch příbězích jen lidé hloupí a bázliví. Na královský dvůr začali přijímat za dvořany jenom lidi s velikým nosem. Kdo měl nos malý, ten se tam lepšího místa nedomohl. Dvořané doma tahali potají své děti za nosík, aby jim ho aspoň trochu povytáhli. Ale nebylo to nic platné. Nosíky děti zůstávaly pořád stejné. Byly velmi hezké, i když vedle princova nosu vypadaly jako knoflíčky. V zámku dali opravit všechny podobizny starých králů a královen, všem se přimaloval veliký nos. Když princ povyrostl, často se ptával rodičů. Jak to, že máte tak malé nosíky? Neuměli mu na to odpovědět a nosáč si jich už tolik nevážil. Pokládal velký nos za takovou přednost, že by ho byl nedal ani za 10 království. Vyrostl ve statného jinocha i chtěli ho oženit. Předložili mu obrazy 7 princezen. Vybrali pro něj samé nosaté, jen jedna z nich měla malý, trochu zvednutý nosík, ale velmi jí slušel. Byla to Libienka, dcera sousedního krále, přidali její obraz k ostatním, aby souseda neurazili. Tak si vyber, milý synu, pravil král. Všechny jsou bohaté a mají mocné otce a všechny o tebe stojí. Přitom si král nenápadně stoupl před obraz Libienčin, aby si ho princ nepovšiml a nerozlobil se, co mu to dávají za nevěstu. Nosáč chodil od obrazu k obrazu. U jedné princezny se mu nelíbily oči, u druhé ústa, u třetí vlasy, u čtvrté čelo, u páté brada a šestá se mu zdála celá ošklivá. Nelíbí se mi žádná, řekl nakonec. Tu zpozoroval, že je tu ještě jedna podobizna. Jdi trochu stranou, tatínku, řekl králi. Podívám se ještě na ten obraz, co máš za zády. Král nerad odstoupil od obrazu. Všichni dvořané, co přitom byli, se chtěli princi zavděčit a dali se do náramného smíchu. To není nos, co má ta princezna, volali. To je fazolka. Nosáč stál dlouho před Libienčiným obrazem. Slyšeli, jak vzdychá a čekali, co z toho bude. Nosáč se obrátil k obrazu a řekl. Nechci za ženu jinou než tuhle. Všichni z toho byli celý skoprnělí a ti, co se prve Libience smáli, dostali strach a začali ji vychvalovat. Víš, princi, řekl ten nejchytřejší, žena nemusí mít veliký nos. U mužů je to něco jiného, ale u ženy jsou hlavní oči. a princezna Libienka má oči jako zářivé hvězdy. Je vidět, že máš vkus. Nosáč mu dal hned váček dukátu. Jako hvězdy, jako hvězdy, opakovali honem ostatní, ale už nedostali nic. Druhý den vypravili k sousednímu králi posly, že se chce nosáč oženit s jeho dcerou. Libienka se dala na cestu za ženichem, nádherné komonstvo jí provázelo a 20 vozů vysoko naložených výbavou jelo za nimi. Nosáč jí vyjel naproti. Setkali se v dubovém lese na hranicích obou království. Nosáč se stoupil z koně, aby nevěstu uvítal. Ale místo ní vystoupil z kočáru škaredý netvor, půl člověk a půl tlustý, vypelichaný kocour. Zaprskal pod vousy a zvolal: hledej si Libienku, kde chceš, nosáči. Nebudeš jí mít dřív, dokud se pořádně nerozlobíš na ten svůj šeredný nos. Prsk, prsk. Po těch slovech netvor zmizel v dutině starého dubu. Nosáč poručil, aby dub i hned porazili. Dub se skácel a z kmenu vyrazil docela obyčejný kocour a zmizel v křoví. Princ se vrátil domů bez nevěsty. 7 dní nejedl, 7 nocí nespal. Rodiče viděli, jak hubne a bledne, nebylo na něm pomalu nic než ten veliký nos. A ten nos jakoby k princi ani nepatřil. Čím více princ chřadl, tím více nos prospíval. Žal a smutek mu šli k duhu. Protáhl se ještě o kus a pěkně zrůžověl. Přece tě nenecháme umřít, řekl 8. dne král. Jdi a vyhledej v lesích mou kmotřičku Vílu, už nejednou nám vytrhla trn z nohy. Nosáč se hned vydal na cestu. Putoval lesem den, noc a ještě den, až přišel k chaloupce. Byla to zvláštní chaloupka. Nestála na zemi, ale na 4 vysokých, tenoučkých stéblech trávy metlice. Nosáč slezl z koně a zaklepal na dveře. Otevřela mu drobná stařenka, zdála se lehoučká, jako by spavoučí byla. Pojď dál, chlapče, zvala nosáče, už tě čekám. Nosáč se neměl k tomu, aby se vyhoupl na práh, který byl dost vysoko, bál se, že se tenká stébla zlomí a chaloupka sesype. Jen se neboj, pravila stařenka, ta stébla by i obra unesla, je v nich síly jako v borovém kmenu. Nosáč vešel do hezké světničky a stařenka zvedla k očím brýle, aby si hosta mohla lépe prohlédnout. Trvalo to dlouho, než si brýle nasadila. Měla nos hrozně maličký. Brýle jí na něm nechtěli držet. Panečku, ty máš pořádný nos, zvolala stařenka a dala se do smíchu. A co ty to máš, babičko, mezi očima, smál se nosáč. To není nos, to je hrášek. Tak se chvíli jeden druhému smáli, až nosáč řekl. I což, nechme teď naše nosy, babičko. Buď tak hodná a dej nám něco jíst. Já i můj kůň sotvaže na nohou stojíme. Hned, hned, řekla stařenka. Kam pak tak chvátáš? Hledám kmotřičku Vílu, odvětil nosáč. To jsem přece já, holečku. Byla jsem tvému otci za kmotru. Měla jsem ho vždycky ráda. Měl tuze hezký nos. Ani velký, ani malý, ale takový, jaký má být. A co se ti nelíbí na mém nosu, ptal se nosáč. Chybí mu snad něco? Stařenka se znovu rozesmála. Což o to, nechybí mu nic, naopak, hodně mu toho přebývá. Na tom však nezáleží. I člověk s dlouhým nosem může být hodný. Budu ti vyprávět o tvém otci a dědečkovi. I pradědečka jsem znala, i prapraprapradědečka. Byla jsem tenkrát Vílou velmi spanilou. Milá babičko, řekl nosáč, rád si všechno vyposlechnu, ale dej mi prosím tě něco k večeři, nejedl jsem od rána. Ubohý hochu, hned budeš mít co hrdlo ráčí. Nemyslíš si, že tě budu mořit dlouhým povídáním. Vypovím ti všechno 4 slovy. Nemám dlouhých řečí ráda. Dlouhé povídání to je horší než dlouhý nos. Ba znala jsem dobře tvého dědečka, tvého pradědečka, i prapradědečka, i praprapradědečka. O všech ti něco povím. Začnu praprapradědečkem. Nosáče ty dlouhé řeči přestaly bavit. Ale že byl zdvořilý, řekl, už se nemohu dočkat, až mi budeš vyprávět, i večeři nechám večeří. Ale můj kůň je nerozumný tvor, slyšíš, jak venku ržá hladem a podupává, už potřebuje obroku. Jdi tedy na půdu, je tam seno a oves, nakrm ho, zatím ti připravím večeři. Nosáč šel nakrmit koně. Když se vrátil, bylo už prostřeno. Stařenka s ním zasedla ke stolu a on se s chutí pustil do jídla. Ať teď povídá, co chce, myslel si. Stařenka opravdu nedala jazyku ani chvilku pokoje. Mluvila a mluvila a pořád ještě byla u prapradědečka. Najednou uprostřed řeči zvolala. Milý chlapče, prosím tě, nenahýbej se tolik nad pečínku. Pro ten tvůj dlouhý nos nevidím, co mám na talíři. Co máš pořád proti mému nosu? Ještě řekni, že ten kvíla a mluvila a pořád ještě byla u prapradědečka. Najednou uprostřed řeči zvolala. Milý chlapče, prosím tě, nenahýbej se tolik nad pečínku. Pro ten tvůj dlouhý nos nevidím, co mám na talíři. Co máš pořád proti mému nosu? Ještě řekni, že ten kus nosu, co

dobře, jak je ti nos na obtíž, ale už o něj ani slůvkem nezavadím. Budu si myslet, že to je docela obyčejný nos, ačkoliv by z něho byly tři pořádné nosany. Nosáč už mlčel a jedl. Stařenka vyprávěla a vyprávěla. Jak je to hrozné, říkal si nosáč v duchu, když někdo neví o své vadě. Jistě jí od malička říkali, že mnoho řečí nenadělá a ona tomu dodnes věří. Ani ho nenapadlo, že je to s ním zrovna tak. Protože stařenka byla pořád ještě u prapradědečka, nosáč viděl, že se nikdy nedostane k tomu, proč jsem přijel. I vstal, že prý kvůli důležité věci musí jet dál. Poděkoval babičce za večeři a odešel. Důležitá věc, slyšel ještě, jak stařenka jako pro sebe si říká. To bude asi ten jeho nos. Když se nosáč rozjel do temného lesa, padl na něj smutek. Domů zpátky se vracet nechtěl i řekl si, že bude bloudit světem jako potulný rytíř a že se mu snad přece podaří Liběnku najít. Putoval dlouho a kudy jel, všudy se mu zdálo, že se lidé zbláznili. Každý se mu smál pro jeho dlouhý nos. Měl kvůli nosu hodně šarvátek, aby posměváčky přesvědčil, že má nos, jak se patří, a div o něj v mnohé bitce nepřišel. Nakonec se začal lidem vyhýbat. Putoval lidu prázdnými končinami a lesy, až se jednou dostal ke skleněnému zámku. Bylo vidět dovnitř. Světla tam plála, hudebníkům se smyčce v rukou jen kmitali, krásně oblečení dvořané tam tančili, ale ani slova, ani zvuku nebylo slyšet ven. V tom spatřil nosáč za skleněnou stěnou stařenku Vílu. Seděla tam s mladou dívkou. Dívka k němu byla obrácena zády a stařenka Víla pořád mluvila. Ještě, že jí není slyšet sem, řekl si nosáč a musel se smát, jak se jí rty rychle pohybují a ani na chviličku se nezastaví. Stařenka ho zpozorovala. Chtěl rychle sednout na koně a ujet, bál se, že bude muset vyslechnout prapradědečkův příběh. Stařenka se na něj usmála a to mladé děvče se po něm ohlédlo. Nosáč zůstal stát jako přimrazen. Poznal v dívce ztracenou nevěstu, princeznu Liběnku. Stařenka na ní kývala a vyšel dál a vedla Liběnku ke skleněné stěně. Nosáč jí šel vstříc jako očarován. Liběnka mu podala ruku k políbení, stáli od sebe sotva krok. Nosáč jí chtěl ruku aspoň přes sklo políbit. Sklonil se, ale ať dělal, co dělal, ať se točil, jak točil, ústy se nemohl a nemohl ke sklu dostat, dlouhý nos mu překážel. Zatrápený nos, vzkřikl, mám ho jen pro zlost. Sotva to dořekl, skleněný palác se rozsypal na milion kapiček rosy, tanečníci a hudebníci zmizeli, jenom Liběnka stála na krok od nosáče a za ní usměvavá stařenka. Nosáč byl rázem zdrav, objal nevěstu a sklonil se k její tváři. Tu si teprve všiml, že se mu dlouhý nosan proměnil v docela obyčejný nos. Liběnka mu pošeptala, jak velice mu sluší. Kdyby mu byla v té chvíli ještě pošeptala, aby z těch rosných krůpějí znovu postavil skleněný zámek, hned by se byl dal do díla, tolik síly v sobě cítil. Konečně si se zbavil té falešné pýchy, pravila stařenka Víla. Abych ti k tomu pomohla, schovala jsem Liběnku v skleněném zámku a místo ní jsem ti poslala svého starého kocoura. Jistě mi odpustíš. Nosáč stařenku Vílu objal a zatoč

Žil se s ní jako s mladicí. Pozor, pozor, křičela stařenka, ještě mi schodíš čepeček, už mám pod ním hodně málo vlasů. To směl vidět, jak jsem uměla tančit za mlada. Tvůj prapradědeček se na mne při měsíčku často dívával, když byl načekaný. Nechal strnce strncem a měl oči jen pro mne. Ach, tenkrát jsem uměla tančit. Pavouček natáhl od stromu ke stromu nit a já na ní tančila, dokud měsíček nezašel. Jak nosáč slyšel o prapradědečkovi, honem stařence poděkoval, posadil Liběnku před sebe na koně a jel domů nejkratší cestou, jak mu stařenka ukázala. Velmi se divil, že byl tak blízko domova. Dorazili tam za půl hodinky. Nosáč a Liběnka se hned vzali a šťastně spolu žili. I v království se žilo veseleji. Dvořané už nepovytahovali dětem nosánky, pro úřad se nevybírali lidé podle nosu, ale podle toho, co měli v hlavě. Dlouhé nosy vyšly z módy. Dvorní básníci museli skládat nové příběhy a dvorní malíři měli na léta práce, než všechny obrazy starých králů a královen přemalovali.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zdá se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku.
1: Jo, pořád se něco děje.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času prontoval vládním do bír pasu, potají jsem slečny kolem pasu, brával jak lék. Tiskna si pak

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na konci týdne 9. května si připomeneme osvobození Československa Rudou armádou a tím také skončení druhé světové války v Evropě. Oficiální propaganda bude samozřejmě tento okamžik slavit již o den dříve, přestože 8. ještě duněl boj s Němci v pražských ulicích. Fakticky skončil až příjezdem sovětských tankistů od Berlína do Prahy, která volala o pomoc. Dopoledne 9. května. Sporadické dočišťovací boje pokračovaly nicméně po celý den a na poslední chvíli tak tragicky vyhaslo ještě několik českých i sovětských životů. Popřevratová záměna 9. května za 8. slouží pouze k tomu oddělit se od oslav vítězství v Moskvě. Poslušně tedy oficiálně slavíme konec války spolu se Západem, neboť listopadový převrat 89 a ukončení další fáze této války s podtitulem Studená z nás učinilo léno Západu. Tím současně došlo k revizi dohody na Jaltě. A proto zase budeme vystaveni plzeňskému mediálnímu cirkusu s americkými osvoboditeli, jakkoliv je obecně známo, že Spojené státy v té době s Němci již nebojovaly. Americké jednotky, pohodlně ubytované v Plzni, sloužily naopak jako záchranná náruč pro zbytky příslušníků vražedného stroje Wehrmachtu, kteří prchali do amerického zajetí před odvetou Rudé armády za hrůzostrašné činy hitlerovců, především v Sovětském svazu. Jenže v českých a moravských zemích nadále zůstávala jiná hitlerovská armáda. Ta, která se o dekádu dříve postarala o rozbití republiky. Na 3 miliony Němců sídlících v česko-německém pohraničí, pro něž si dokonce vymysleli mystifikační název Sudety. Poválečný odsun do jejich vysněné vlasti, do říše, jejíž občanství ostatně za Hitlera prakticky všichni přijali, nebyl předmětem sporu. Potvrdila to i postupimská konference vítězných mocností. Po jejichž závěrech, den na to, podepsal prezident Beneš svůj slavný vysídlovací dekret, později ratifikovaný parlamentem. Otázka proto zní, když se sudetoněmecký landsmanšaft ve spolupráci s moravskou větví zdejší 5. kolony německých zájmů rozhodli uspořádat provokaci v Brně, proč zvolili termín 22. až 25. května? Logičtější by se přece zdal srpen, den podpisu dekretu prezidenta republiky, nebo ještě spíše listopad, kdy byla hlavní část Němců již odsunutá. Tak to jejich brněnské sněmování, jemuž již pravděpodobně zabránit nelze, protože vláda se neoprávněně tváří, že jí to nepřísluší, odehraje se tak říkajíc v návaznosti na akce spojené s osvobozením, respektive s připomínkami skončení druhé světové války. To se na první pohled zdá jako nevýhodný termín. Vždyť Hitlerův pád a německá kapitulace jsou něčím, nad čím dosud tito henleinovští pohrobci roní krokodýlí slzy, neb znamenal i konec jejich panského nadčlověčenského postavení vůči Čechům a Moravanům v protektorátu. Chyba? Nedomyšlenost? Organizátoři si to nemyslí. Jsou přesvědčeni, že je to právě naopak. Velmi promyšlené, zvážené a chytré. Tato jejich jistota nám ale současně pomáhá pochopit skryté záměry této do nebe volající drzosti. Musíme se totiž ptát po skutečných adresátech této opožděné či pozdržené válečné operace. Těmi rozhodně nejsou ti, kdo se proti této odporné operaci bouří. Bezprostředních pamětníků již sice mnoho není, ale poválečné generace a zčásti i jejich děti mají henleinovskou 5. kolonu a její činy přece jen nesmazatelně uloženy v paměti. A pokud nepatří k nešťastníkům, kteří si paměť nechali vymazat usilovnou propagandou několika dekád bruselského čištění skrze zdejší korporátní média, vrcholící vládou mafie Petra Fialy, aktivního spolupracovníka sudeťáků již od převratu, sotva je to může nechat chladnými. Je zjevné, že nejde o nějaký exces, vybočení z dosavadního průběhu snah o změnu poválečného uspořádání v Evropě, ale naopak o zahájení či obnovení pochodu proti české státnosti. Matení historických dat, třeba právě přesun oficiálního konce války z 9. května na 8., s tím bezprostředně souvisí. Rusko, nástupce Sovětského svazu, náš osvoboditel, je přece již dlouhodobě líčen nikoli jako ten, kdo nám přinesl svobodu od velkoněmeckého útlaku, ale jako okupant, dobyvatel, pro nějž válka byla jen záminkou k expanzi. V médiích a ve školách dostávají prostor pouze zkorumpovaní režimní historici manipulující dějinami. V jejich podání to byl fakticky Stalin, kdo začal válku. Činí tak ve shodě s říšskou propagandou, řeč je o čtvrté velkoněmecké říši, zvané přechodně Evropská unie, podle níž ani osvobození a skončení válečných operací v Evropě nebylo převážně dílem Rudé armády, ale především západních spojenců, Spojených států, Británie a, což je pro příčetného pamětníka už vysloveně komické, Pétainovy Francie. Rusko je naopak novým agresorem a Vladimír Putin obrozeným Hitlerem. Právě v této rétorice lze dobře přečíst celý záměr. Druhá světová válka fakticky nikdy neskončila. Podepsání německé kapitulace a následné konference vítězů, především ta postupimská, jsou zapomenuty. Například rozhodnutí o německém odsunu a maďarském na Slovensku je už jen rezavé hraburdí. Svým způsobem je to ovšem skutečnost. Je třeba si uvědomit, že Churchill konspiroval už před koncem války s částí německého důstojnictva a pokoušel se přesvědčit nemocného Roosevelta, aby hned po německé kapitulaci Západ zaútočil na vyčerpaný Sovětský svaz. Sice se mu to nepodařilo, veřejné mínění ve Spojených státech by prodloužení války, kterou nemělo od počátku za svou, vůbec nepřijalo, ale aspoň spustil železnou oponu. Válka tedy pokračovala studenou fází dvou vítězných jaderných supervelmocí. Pro úplnost snad ještě poznamenejme, že i druhá světová byla ve skutečnosti pokračováním té první, takzvaně velké. Po 20leté pauze na dozbrojení ji opět zahájilo Německo. A jakkoliv si to málo uvědomujeme, bylo to opětovně domněle poražené Německo, podle jehož hitlerovské koncepce evropské integrace pod německým vedením, téměř v zápětí vznikaly základy Evropské unie. Včetně významných, nikdy před soud nepostavených postav Třetí říše, často i ministrů Hitlerovy vlády. Je to tedy už více než stoletá válka. Jen je občas prohlášena za skončenou opětovnou německou porážkou. Ve skutečnosti však Německo prohrává bitvy, ale ve válce vítězí. Evropu už dobilo a vládne ji z Bruselu. A nyní zbrojí na další pokus o Drang nach Osten. A spolu s ním většina dobité Evropy, včetně České republiky, tak jako za Hitlera. Adresát neznámý, na rozdíl od slavné písničky Karla Gotta, kterou občas slýchám na Hvězdě, nikoli. Tu otázku jen tlačíme před sebou a je třeba na ni konečně odpovědět, protože je klíčem ke všemu, co se v té pokračující válce nyní děje, včetně brzkého sudeťáckého sněmování v Brně. Adresátem aktuální předválečné propagandy nejsou ti, kteří se nyní bouří. Jak proti sněmování landsmanšaftu v Brně, tak proti válečným přípravám na další německé, tedy v tomto případě nyní děje, včetně brzkého sudeťáckého sněmování v Brně. Adresátem aktuální předválečné propagandy nejsou ti, kteří se nyní bouří. Jak proti sněmování landsmanšaftu v Brně, tak proti válečným přípravám na další německé, tedy v tomto případě už unii,

0: adresátem. Jsou předzpracované mladé generace. Jen o ty jim jde. Nenapravitelní nepodvolení z pamětí jsou už odepsaní. Veškerou pozornost nyní zaměřují na ty, pro něž je celá historie hitlerismu, ukrajinského banderismu či britského, případně polského, dávného protiruského fanatismu, něčím tak vzdáleným a nereálným, jako pro nás byly třeba bitvy na Piávě či války napoleonské. Předmětem ústředního zájmu jsou i ti, kteří netuší, jak bezprostředně se jich ta stoletá válka dotýká. A po usilovné propagandistické práci ve školách a na sociálních sítích je vlastně autenticky vůbec nezajímá. Odnárodňování generací narozených po převratu už dospělo do fáze, v níž ani pokusné balonky Petra Pavla o naší údajně jediné možné budoucnosti v dokončené čtvrté říši, takzvaných Spojených státech evropských, u nich nevzbudí žádnou reakci. Ani odpor, ani nadšení. Je to nic, samozřejmost. Jinak to přece ani být nemůže, vždyť už ani nic jiného než vládu Bruselu stejně neznají. Prostě optimální materiál. V tomto smyslu, a jenom v něm, je možná nakonec rozhodnutí o brněnské provokaci a zvolený termín přece jen chybou. Už tím, že sudeťácké téma vůbec zvedli a zviditelnili, pro mladěchy do této chvíle vůbec neexistovalo. A nějaké žvásty o usmíření, jak by smet. Jaké pak usmířování, kvůli čemu? Oni nám něco provedli, že se k nám chtějí vrátit? A proč? Je to přece stejně všechno EU a nikde žádné hranice. Autenticky jsem jednu takovou debatu plnou úšklepků a vrtění hlavou někde zaslechl. Nevím, jak se k tomu ti mladí vůbec dostali, ale naprosto to nechápali. Bylo jim asi 17 a určitě nehorovali pro Texasky, jestli si ještě vzpomínáte. Lidé ze světa za sklem. A najednou to na ně zaklepalo. A nutí je něco si o tom myslet. Možná se s tím landsmanšaftem v Brně přece jen přepočítali. Je na každém z nás, zda bude pro tentokrát opět platit známý výrok Napoleonova diplomata Josefa Fouchého. Je to horší než zločin. Je to chyba. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. A k těm, které by nejen mrtvá TOP 09, ale celá ta fialová mafie, ta zdejší pátá kolona německých zájmů, chtěla učinit z pochopitelných důvodů voliči už od 16 let, k těmhle s technologií ohluchlým a osleplým, tak nakonec přece jen třeba nějaká vlnka došplouchne. A třeba si na to vzpomenou, až z těch nevědomých a nic netušících potenciálních Hitlerjugend bude chtít Němec vyrobit vojáky k válce s Ruskem. A to bude brzy. A pak se s pomocí boží možná něco konečně stane i s nimi.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

podpoří vaše pudy. V mém koření je ta pravá síla. Právo silnějšího nejsou bludy.

místo světla svítím strachem. Ten osvětluje všechny tváře a lidi přijdou zase. Strach lidi

0: a v dopoledním slunci kocoviny.
1: Osmdesátky o osmé.

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát, teď vyjít schody nestačí,

0: kdy.
1: Deníček si psávala svobodná a hrdá holka za vodou.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Víme, co se děje.
4: Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zdá se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku. Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místo předsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
3: Jo, pořád se něco děje.
2: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
5: Kapitola 14. Každý by mohl vládnout v této zemi, řekl George. I já bych mohl. Seděli jsme na zahradě císařského dvora v Bonnu a zhlíželi na Rýn. Byl to poslední večer našich toulek, zítřejší jízda vlakem měla být počátkem konce. Napsal bych všechno, co bych chtěl, aby národ dělal, na kus papíru, pokračoval George. Vybral bych si dobrou tiskárnu, která by mi vyrobila potřebný počet výtisků, a všechny bych dal vyvěsit po městech a vesnicích a vše by se dělo podle mého přání. Zdá se, že jedinou ctižádostí v současnosti tichého povolného Němce je placení daní a dělání toho, co mu nařídí nadřazená prozřetelnost. Je už těžké objevit nějakou stopu jeho divokých předků, pro které byla osobní svoboda jako dech na chřípí, kteří ustanovovali soudy k poradě, ale právo na rozsudek nechávali kmenu, a kteří šli za svým vůdcem, ale s pohrdáním by mu odepřeli poslušnost. Dnes v Německu slyšíme hodně o socialismu, ale tento socialismus by byl pouze despotismem pod jiným názvem. Individualismus německého voliče neláká. Je ochotný, ne, vlastně vyžaduje, aby byl ovládán a ve všem řízen. Nediskutuje o vládě, pouze o její formě. K policii se staví s náboženskou úctou a cítíme, že tomu tak bude na věky. V Anglii na naše muže v modré uniformě hledíte jako na neškodnou nutnost. Průměrný občan ho používá jako ukazatele cesty, i když v živějších částech města jeho užitečnost uznávají při převádění starých dam přes cestu. Až na to, že jsme mu za tyto služby vděční, pochybuji, že si na strážníka někdo kdy vzpomene. V Německu je však uctívají jako malé bohy a milováni jsou jako andělé strážní. Pro německé dítě je spojením svatého Mikuláše a čerta. Vše dobré je od něho. Hřiště s houpačkami a hromadami písku, plovárny, stánky s cukrovými hračkami. Špatné chování trestá. Nadějí každého řádného německého chlapce a dívky je, že se zalíbí policii. Když se na ně usměje strážník, spichnou. S německým dítětem, kterého policista pohladil po vlasech, není možno vydržet. Jeho domýšlivost je nesnesitelná. Německý občan je vojákem a strážník jeho důstojníkem. Policista mu určuje, kudy jít po ulici a jak rychle jít. U každého mostu stojí strážník, aby Němci řekl, jak ho přejít. Kdyby tam nebyl, Němec by si asi sedl a čekal, až řeka odteče. Na nádraží ho policista zavře do čekárny, kde si nemůže ublížit. Když je čas, vytáhne ho a dá zase průvočímu vlaku, který je také strážníkem, jenom v jiné uniformě. Průvočí mu řekne, kde si má sednout a kdy má vystoupit. A opravdu se postará o to, aby vystoupil. V Německu za sebe nenesete nijakou odpovědnost. Vše se udělá za vás. Nepředpokládá se, že se o sebe postaráte. Je povinností každého policisty, aby se o vás postaral. Pokud jste hlupák, který si neví rady a stane se vám něco zlého, neomlouvá ho to. Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, jste pod jeho ochranou a on o vás pečuje. Když se ztratíte, najde vás. Když ztratíte něco, co vám patřilo, zase vám to seže. Pokud jste hlupák, který si neví rady a stane se vám něco zlého, neomlouvá ho to. Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, jste pod jeho ochranou a on o vás pečuje. Když se ztratíte, najde vás. Když ztratíte něco, co vám patřilo, zase vám to sežene.

V Německu nejsou soukromí právníci zapotřebí. Chcete-li koupit nebo prodat dům, vše vyjedná stát. Když vás někdo ošidil, spor za vás řeší zase stát. Stát vás ožení, pojistí a dokonce si s vámi zahraje o nějakou maličkost. Postarejte se o to, abyste se narodili, říká německá vláda německému občanovi. My se postaráme o to ostatní. Doma i mimo dům, v nemoci i ve zdraví, při zábavě i při práci vám poradíme, co máte dělat a budeme dbát na to, abyste to dělal. O nic se nestarejte. A Němec se nestará. Jak není na blízku policista, pokračuje, až přijde k policejní vyhlášce na zdi. Přečte si ji a potom jde a vykoná, co nařizuje. Pamatuji si, že v nějakém německém městě, zapomněl jsem ve kterém, ale to je vedlejší, protože totéž se klidně mohlo přihodit i v některém jiném, jsem viděl otevřená vrata vedoucí do zahrady, kde byl koncert. Nic nebránilo tomu, aby kdokoliv těmi vraty vešel a účastnil se koncertu, aniž by platil. Dokonce z obou vrat, vzdálených od sebe tak 400 metrů, byla tato příhodnější. A přece nikdo z lidí procházejících okolo jimi nevešel. Vlekli se ve žhavém slunci statečně až ke druhé bráně, u které stál muž a vybíral vstupné. Viděl jsem německé mladé, jak toužebně stojí na okraji osamělé ledové plochy. Mohli se hodiny klouzat po ledě, aniž by se o tom kdo dověděl. Lidé i policie byli na druhém konci za rohem přes půl kilometru daleko. Nic jim nebránilo, jen vědomí, že to není dovoleno. Taková pozorování vás přimějí k vážnému zamyšlení. V Německu silnice lemují ovocné stromy. Nic mužům nebo chlapcům nebrání, aby ovoce trhali a jedli, jenom svědomí. V Anglii by tento stav věcí vzbudil veřejné pohoršení. Děti by postech umírali na choleru. Lékaři by si uběhali nohy v zápase s přirozenými následky nesmírného požívání kyselých jablek a nezralých ořechů. Lidé by žádali, aby se tyto ovocné stromy vykácely a tak byly neškodné. Pěstitelům ovoce by nedovolili, kdyby chtěli ušetřit za oplocení a zdi, aby tímto šířili nemoc a smrt obcí. Ale v Německu půjde chlapec kilometry opuštěnou silnicí obehnanou ovocnými stromy, jen aby si ve vesnici na druhém konci koupil za pár haléřů hrušky. Naopak Angličanovi by procházka pod nechráněnými ovocnými stromy, které by se prohýbaly pod tíží zralého ovoce, připadala jako nehorázné opomenutí vhodné příležitosti, jako výsměch požehnaným darům prozřetelnosti. Nevím, jestli to tak je, ale jak znám německou náturu, nedivil bych se, kdybych slyšel, že když je tu někdo odsouzen k smrti, ráno obdrží kus provazu a rozkaz, aby šel a sám se oběsil. Stát by si tím ušetřil spoustu nepříjemností a výdajů. Už vidím německého odsouzence, jak si odnáší svůj kus provazu domů, pečlivě pročítá policejní nařízení a to vykoná ve svém bytě. Carlyle o Prusech vypráví, a je to pravda o celém německém národu, že k jejich hlavním přednostem patří schopnost dát se vycvičit. Ale není snadné si představit Němce jako průkopníka. Když ho necháte osudu, uvidíte, že bude chřadnout a zemře ne z nedostatku inteligence, ale samostatnosti. Němec byl tak dlouho vojákem, až mu vojenství proniklo do krve. Má nadbytek vojenských cností, ale také trpí chybami vojenské výchovy. Vyprávěli mi o jednom vojenském sluhovi, kterého před nedávnem propustili z kasáren, že mu jeho pán poručil, aby donesl psaní do jistého domu a počkal na odpověď.

0: hodiny míjeli a sluha se nevracel. Jeho pán, překvapený a vystrašený, šel za ním. Našel ho, kam ho poslal, s odpovědí v ruce. Čekal totiž na další rozkazy. Příběh zní přehnaně, ale já mu věřím. Je podivné, že tentýž člověk, který jako jednotlivec je bezradný jak dítě, jakmile oblékne uniformu, stává se iniciativy schopným tvorem. Němec dovede vládnout jiným a dovede být ovládán, ale sobě vládnout nedovede. Tomu by snad šlo od pomoci tak, že by byl každý Němec vycvičen na důstojníka a potom podřízen sobě samému. Za tento stav německé povahy nesou největší vinu německé školy. Neustále své svěřence učí vykonávat povinnosti. Je to krásný ideál pro národ, ale než ho přijmeme, bylo by dobré řádně vysvětlit, co to je povinnost. V Německu je to asi toto. Slepá poslušnost ke všem v uniformě. Je to protiklad k anglosaskému názoru. Myslím, že jako obchodník zůstane Němec vždycky daleko za svým anglosaským soupeřem, aspoň do té doby, dokud nezmění důkladně svou povahu. Za to nesou vinu jeho ctnosti. Pro Němce je život něco víc, než jen honba za bohatstvím. Národ, který během dne zavírá banky a pošty na 2 hodiny, aby lidé mohli jít domů a dopřát si tak pohodlný oběd v rodinném kruhu a třeba i krátkého zdřímnutí či zákusku, nemůže chtít a snad ani nechce závodit s lidem, který jí ve stoje a když spí, tak s telefonem nad hlavou.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: V Německu není, aspoň doposud není, dostatečné rozlišování tříd, které by z existenčního zápasu dělali boj na život a na smrt, jako v Anglii. Kromě šlechty bohaté na pozemky, která je přísně uzavřená do sebe, zde společenské postavení příliš nerozhoduje. Paní profesorová se klidně týden co týden schází u kávy s paní řemeslníkovou, jako 2 naprosto si rovné osoby. Majitel stájí a doktor společně rokují ve své oblíbené pivnici. Bohatý stavitel, když důkladně připraví výjížďku do přírody, pozve svého zasloužilého vedoucího dílny a krejčího, aby se k ním se svými rodinami připojili. Každý si přinese svou zásobu jídla a při návratu domů zpívají sborem stejné písně. Pokud tento stav potrvá, nebude člověk nucen obětovat nejlepší léta svého života na získání jmění pro pozdní stáří. Jeho choutky, a co je důležitější, choutky jeho ženy zůstanou levné. Rád má byt nebo vilku vybavenou prvky z červeného plyše a nadbytkem zlacení a lakování. Ale je to jeho rozmar. A snad to není nevkusnější než zařízení z nepravého nábytku z alžbětinské doby a z imitací předmětů z doby Ludvíka 15. zalité elektrickým světlem a přeplněné fotografiemi. Snad si dá omítku domu vymalovat nějakým domácím umělcem. V dolejší části krvavý boj přerušený domovními vraty a kolem oken ložnice pak Bismarck poletuje v podobě anděla. Své staré mistry mu totiž stačí vidět v obrazárnách a jelikož heslo vzácnosti doma dosud do zdejšího zřízení neproniklo, nic ho nenutí utrácet peníze, aby svůj dům změnil ve sklad bizarností. Němec je jedlík. Máme ovšem i anglické statkáře, kteří si dopřejí 7 pořádných chodů denně a pak vyprávějí, jak obdělávat půdu znamená strádat. V Rusku mají 1 do roka týdenní svátky, při níž přichází mnoho úmrtí následkem přejedení koláči. Ale to je náboženská slavnost a výjimka. Celkem vzato Němec v jídle předčí všechny národy světa. Vstává brzy, a během oblékání vypije několik šálků kávy, které zají asi tak 6 teplými houskami s máslem. Ale před 10 nezasedne k ničemu, co by se dalo nazvat opravdovým jídlem. V 1 nebo v 2:30 se podává hlavní oběd. Toho si váží tolik, že u něj posedí i několik hodin. Ve 4 jde do kavárny, kde pije čokoládu a přikusuje koláče. Večer věnuje jídlu všeobecně nesouvislé večeři, nebo aspoň zřídka, ale řadě drobností. Láhev piva a obloženou housku, řekněme 2 až 7. Druhou láhev piva a nářez v divadle o pauze a než jde domů, malou láhev bílého vína a sázená vejce, potom kus sýra nebo salámu s dostatečným množstvím piva, než se opravdu vrátí. Ale není mlsálek. Francouzští kuchaři a francouzské ženy nejsou v restauraci pravidlem. Svému pivu a levnému domácímu vínu dává přednost před nejdražšími cizími víny i šampaňskými. A vlastně je pro něj dobře, že to tak dělá, protože bych skoro i věřil, že kdykoliv prodává francouzský vinař láhev vína německému hoteliérovi nebo obchodníkovi, bitva u sedanu mu straší v hlavě. Je to směšná pomsta, vzhledem k tomu, že zpravidla to není Němec, který je pije. Trest postihne několik nevinných cestujících Angličanů. Ale snad si francouzský obchodník připomíná Waterloo a cítí, že v každém případě vyrovnává účet. Nákladné zábavy v Německu nejsou ani žádány, ani poskytovány. Němec nevyhledává drahé sporty, za které by platil, ani okázalé domy, které by musel namáhavě udržovat. Jeho hlavní zábavou je sedadlo v opeře nebo na koncertě. Stojí několik marek a jeho žena i dcery tam chodí v doma ušitých šatech a se šálou na hlavě. Naprostý nedostatek přepichu v celé zemi osvěžuje anglické oko. Soukromé ekipáže vidíte zřídka a drožku si Němec vezme jen tehdy, když není možné použít rychlejší a čistší vůz po uliční dráhy. Obchodník v Německu zákazníkům nepodléhá. Kdysi v Mnichově jsem po nákupech doprovázel anglickou dámu. Byla zvyklá nakupovat v Londýně a v New Yorku a stěžovala si na všechno, co jí prodavač ukázal. Ne, že by byla opravdu nespokojená, ale byla to její metoda. Říkala, že většinu věcí může koupit levněji a lépe jinde. Ne, že by si to opravdu myslela, ale měla za to, že je dobré to obchodníkovi sdělit. Řekla mu, že jeho zboží je nevkusné. Urážet nechtěla, jak jsem se už zmínil, byl to její způsob. Že vše je stejné, že nic není moderní, že je obyčejné, že vypadá, jako by nic nevydrželo. Nepřel se s ní, neodporoval jí. Uložil věci do příslušných krabic, krabice umístil do příslušných přihrádek, odešel do pokojíku za obchodem a zavřel dveře. No to, co pak to už nepřijde? Ptala se dáma, když uplynulo několik minut. Nebyla to ani tak otázka, jako spíše výkřik pouhé netrpělivosti. Pochybuji, odpověděl jsem. A proč ne? Zeptala se velmi udiveně. Tuším, řekl jsem, že jste mu byla na obtíž. Pravděpodobně teď sedí za těmi dveřmi, kouří dýmku a čte noviny. To je ale protivný obchodník, řekla má známá, sebrala své balíčky a naštvaně odešla. To je jejich způsob, řekl jsem. Zde je zboží, jestli ho chcete, můžete ho mít. A když nechcete, tak by si skoro přáli, abyste raději nechodili a nemluvili o něm. Jindy jsem v kuřárně německého hotelu slyšel Angličana vyprávět příběh, který bych si na jeho místě nechal pro sebe. Nestojí to za to, prohlásil, pokoušet se smlouvat s Němcem. Zdá se, že tomu nerozumějí. Viděl jsem první vydání loupežníků Schillerových v obchodě na Georgplatzu. Vešel jsem a zeptal se, kolik stojí. Za pultem seděl nějaký starší originál. Řekl 25 marek a četl dál. Řekl jsem mu, že jsem před několika dny viděl lepší výtisk za 20. Tak se to říká, když se chce smlouvat, to je samozřejmé. Zeptal se mě, kde? Řekl jsem mu, že v jistém obchodě v Lipsku. Poradil mi, abych se tam vrátil a koupil si ho. Vypadal, jako by mu bylo jedno, jestli si knihu koupím nebo ne. Řekl jsem, jaké je tedy vaše poslední slovo? Už jsem vám řekl, odpověděl, 25 marek. Byl to popudlivý staroch. Řekl jsem, nestojí za tolik. To jsem přece netvrdil. Nebo snad ano? Odsekl. Řekl jsem, dám vám za ní 10 marek. Myslel jsem, že snad skončíme u 20. Vstal. Domníval jsem se, že obejde stůl a prodá mi knihu. Místo toho přišel rovnou ke mně. Byl to dost statný člověk. Vzal mě za obě ramena, vystrčil na ulici a přirazil za mnou dveře. Nikdy v životě jsem nebyl tak překvapený. Třeba ta kniha stála za 25, uvažoval jsem. Ovšem, že stála, odpověděl. Dobře stála. Ale co si pak mám o obchodování myslet? Změní-li něco německou povahu, bude to německá žena. Mění se rychle, vyvíjí se, jak říkáme. Před 10 lety by se žádná německá žena, která dbala o svou pověst a doufala ve sňatek, neodvážila jet na kole, dnes jich zemí jezdí tisíce. Staří lidé nad tím vrtí hlavou. Ale jak pozorují, mladí muži je dohánějí a jedou vedle nich. Přednedávnem v Německu pokládali za neženské, když dáma uměla na ledě jezdit kroužky. Při bruslení se patřilo, aby oddaně visela na svém mužském příbuzném. Teď jezdí osmičky někde v rohu sama, dokud nepřijde nějaký mladý muž a nepomůže jí. Hraje tenis a dokonce jsem jí viděl řídit při lovu kočár. Když se německá žena provdá, udělá víc, než že jen odloží romantiku, vezme plácačku a vyžene ji z domu. Jako děvče se nikdy nedovedla oblékat a jako žena odloží i šaty, které měla, a jak to tak vypadá, začne se hálit do všech k sobě nepatřících kusů oděvu, které náhodou v domácnosti najde. Zlomyslně a s rozvahou tak kazí pleť anděla i postavu, která by často sloužila ke cti Junoně. Své přirozené právo na obdiv a oddanost prodá za mísu sladkostí. Každé odpoledne ji uvidíte v kavárně, jak se krmí cukrovým sešlehačkou, které zavlažuje hojnými doušky čokolády. Zakrátko stloustne, rozkyne, zlostejní a stane se z ní úplně nezajímavá bytost. Nejhorší, co lze Němcům vytknout, je, že mají své slabůstky. Nevědí o tom, pokládají se za dokonalé, což je od nich pošetilé. Jdou tak daleko, že se dokonce pokládají za povýšené nad anglosasy. A to je nepochopitelné. Cítíte z toho, že jsou domýšliví. Mají své přednosti, řekl George, ale jejich tabák je národním hříchem. Půjdu spát. Vstali jsme a opření o nízké kamenné zábradlí jsme pozorovali mihotavá světla na klidné tmavé řece. Bylo to celkem pěkné toulání, řekl Harris. Budu rád, až zase budu doma. A stejně lituji, že už je po všem. Jestli mi rozumíte. Co byste vlastně nazvali toulkou? Zeptal se George. Toulku, začal jsem, bych vyložil jako cestu, dlouhou nebo krátkou, bez opravdového zakončení. Jediná věc, která ji určuje, je nutnost vrátit se v určený čas k místu, odkud jsme vyšli. Někdy vede živými ulicemi a někdy poli a stezkami. Někdy jí věnujeme několik hodin a jindy řadu dní. Ale ať je dlouhá nebo krátká, tady nebo jinde, nikdy nezapomínáme, že ubíhá čas. Kývneme a usmějeme se na mnohé, co potkáváme. S některými se zastavíme a pohovoříme. A jen s několika jdeme kousek cesty. Dobře jsme se bavili a často trochu unavili. Ale celkem vzato jsme zažili několik pěkných chvil a litujeme, že už je

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

cest, pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu, jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

podkladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rutiku

smrad, ať se na hlucom zvýší Pinejmont dár. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýší Pinejmont dár. Jo, ahoj!

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na konci týdne 9. května si připomeneme osvobození Československa Rudou armádou a tím také skončení druhé světové války v Evropě. Oficiální propaganda bude samozřejmě tento okamžik slavit již o den dříve, přestože 8. ještě duněl boj s Němci v pražských ulicích. Fakticky skončil až příjezdem sovětských tankistů od Berlína do Prahy, která volala o pomoc. Dopoledne 9. května. Sporadické dočišťovací boje pokračovaly nicméně po celý den a na poslední chvíli tak tragicky vyhaslo ještě několik českých i sovětských životů. Popřevratová záměna 9. května za 8. slouží pouze k tomu oddělit se od oslav vítězství v Moskvě. Poslušně tedy oficiálně slavíme konec války spolu se Západem, neboť listopadový převrat 89 a ukončení další fáze této války s podtitulem Studená z nás učinilo léno Západu. Tím současně došlo k revizi dohody na Jaltě. A proto zase budeme vystaveni plzeňskému mediálnímu cirkusu s americkými osvoboditeli, jakkoliv je obecně známo, že Spojené státy v té době s Němci již nebojovaly. Americké jednotky, pohodlně ubytované v Plzni, sloužily naopak jako záchranná náruč pro zbytky příslušníků vražedného stroje Wehrmachtu, kteří prchali do amerického zajetí před odvetou Rudé armády za hrůzostrašné činy hitlerovců, především v Sovětském svazu. Jenže v českých a moravských zemích nadále zůstávala jiná hitlerovská armáda. Ta, která se o dekádu dříve postarala o rozbití republiky. Na 3 miliony Němců sídlících v česko-německém pohraničí, pro něž si dokonce vymysleli mystifikační název Sudety. Poválečný odsun do jejich vysněné vlasti, do říše, jejíž občanství ostatně za Hitlera prakticky všichni přijali, nebyl předmětem sporu. Potvrdila to i postupimská konference vítězných mocností. Po jejichž závěrech, den na to, podepsal prezident Beneš svůj slavný vysídlovací dekret, později ratifikovaný parlamentem. Otázka proto zní, když se sudetoněmecký landsmanšaft ve spolupráci s moravskou větví zdejší 5. kolony německých zájmů rozhodli uspořádat provokaci v Brně, proč zvolili termín 22. až 25. května? Logičtější by se přece zdal srpen, den podpisu dekretu prezidenta republiky, nebo ještě spíše listopad, kdy byla hlavní část Němců již odsunutá. Tak to jejich brněnské sněmování, jemuž již pravděpodobně zabránit nelze, protože vláda se neoprávněně tváří, že jí to nepřísluší, odehraje se tak říkajíc v návaznosti na akce spojené s osvobozením, respektive s připomínkami skončení druhé světové války. To se na první pohled zdá jako nevýhodný termín. Vždyť Hitlerův pád a německá kapitulace jsou něčím, nad čím dosud tito henleinovští pohrobci roní krokodýlí slzy, neb znamenal i konec jejich panského nadčlověčenského postavení vůči Čechům a Moravanům v protektorátu. Chyba? Nedomyšlenost? Organizátoři si to nemyslí. Jsou přesvědčeni, že je to právě naopak. Velmi promyšlené, zvážené a chytré. Tato jejich jistota nám ale současně pomáhá pochopit skryté záměry této do nebe volající drzosti. Musíme se totiž ptát po skutečných adresátech této opožděné či pozdržené válečné operace. Těmi rozhodně nejsou ti, kdo se proti této odporné operaci bouří. Bezprostředních pamětníků již sice mnoho není, ale poválečné generace a zčásti i jejich děti mají henleinovskou 5. kolonu a její činy přece jen nesmazatelně uloženy v paměti. A pokud nepatří k nešťastníkům, kteří si paměť nechali vymazat usilovnou propagandou několika dekád bruselského čištění skrze zdejší korporátní média, vrcholící vládou mafie Petra Fialy, aktivního spolupracovníka sudeťáků již od převratu, sotva je to může nechat chladnými. Je zjevné, že nejde o nějaký exces, vybočení z dosavadního průběhu snah o změnu poválečného uspořádání v Evropě, ale naopak o zahájení či obnovení pochodu proti české státnosti. Matení historických dat, třeba právě přesun oficiálního konce války z 9. května na 8., s tím bezprostředně souvisí. Rusko, nástupce Sovětského svazu, náš osvoboditel, je přece již dlouhodobě líčen nikoli jako ten, kdo nám přinesl svobodu od velkoněmeckého útlaku, ale jako okupant, dobyvatel, pro nějž válka byla jen záminkou k expanzi. V médiích a ve školách dostávají prostor pouze zkorumpovaní režimní historici manipulující dějinami. V jejich podání to byl fakticky Stalin, kdo začal válku. Činí tak ve shodě s říšskou propagandou, řeč je o čtvrté velkoněmecké říši, zvané přechodně Evropská unie, podle níž ani osvobození a skončení válečných operací v Evropě nebylo převážně dílem Rudé armády, ale především západních spojenců, Spojených států, Británie a, což je pro příčetného pamětníka už vysloveně komické, Pétainovy Francie. Rusko je naopak novým agresorem a Vladimír Putin obrozeným Hitlerem. Právě v této rétorice lze dobře přečíst celý záměr. Druhá světová válka fakticky nikdy neskončila. Podepsání německé kapitulace a následné konference vítězů, především ta postupimská, jsou zapomenuty. Například rozhodnutí o německém odsunu a maďarském na Slovensku je už jen rezavé hraburdí. Svým způsobem je to ovšem skutečnost. Je třeba si uvědomit, že Churchill konspiroval už před koncem války s částí německého důstojnictva a pokoušel se přesvědčit nemocného Roosevelta, aby hned po německé kapitulaci Západ zaútočil na vyčerpaný Sovětský svaz. Sice se mu to nepodařilo, veřejné mínění ve Spojených státech by prodloužení války, kterou nemělo od počátku za svou, vůbec nepřijalo, ale aspoň spustil železnou oponu. Válka tedy pokračovala studenou fází dvou vítězných jaderných supervelmocí. Pro úplnost snad ještě poznamenejme, že i druhá světová byla ve skutečnosti pokračováním té první, takzvaně velké. Po 20leté pauze na dozbrojení ji opět zahájilo Německo. A jakkoliv si to málo uvědomujeme, bylo to opětovně domněle poražené Německo, podle jehož hitlerovské koncepce evropské integrace pod německým vedením, téměř v zápětí vznikaly základy Evropské unie. Včetně významných, nikdy před soud nepostavených postav Třetí říše, často i ministrů Hitlerovy vlády. Je to tedy už více než stoletá válka. Jen je občas prohlášena za skončenou opětovnou německou porážkou. Ve skutečnosti však Německo prohrává bitvy, ale ve válce vítězí. Evropu už dobilo a vládne ji z Bruselu. A nyní zbrojí na další pokus o Drang nach Osten. A spolu s ním většina dobité Evropy, včetně České republiky, tak jako za Hitlera. Adresát neznámý, na rozdíl od slavné písničky Karla Gotta, kterou občas slýchám na Hvězdě, nikoli. Tu otázku jen tlačíme před sebou a je třeba na ni konečně odpovědět, protože je klíčem ke všemu, co se v té pokračující válce nyní děje, včetně brzkého sudeťáckého sněmování v Brně. Adresátem aktuální předválečné propagandy nejsou ti, kteří se nyní bouří. Jak proti sněmování landsmanšaftu v Brně, tak proti válečným přípravám na další německé, tedy v tomto případě už unijní napadení Ruska. Nepřímá válka Západu proti Rusku na Ukrajině je jen její overturou. Skutečným adresátem jsou předzpracované mladé generace. Jen o ty jim jde. Nenapravitelní nepodvolení z pamětí jsou už odepsaní. Veškerou pozornost nyní zaměřují na ty, pro něž je celá historie hitlerismu, ukrajinského banderismu či britského, případně polského, dávného protiruského fanatismu něčím tak vzdáleným a nereálným, jako pro nás byly třeba bitvy na Pijávě či války napoleonské. Předmětem ústředního zájmu jsou i ti, kteří netuší, jak bezprostředně se jich ta stoletá válka dotýká. A po usilovné propagandistické práci ve školách a na sociálních sítích je vlastně autenticky vůbec nezajímá. Odnárodňování generací narozených po převratu už dospělo do fáze, v níž ani pokusné balonky Petra Pavla o naší údajně jediné možné budoucnosti v dokončené čtvrté

0: odpor, ani nadšení. Je to nic, samozřejmost. Jinak to přece ani být nemůže, vždyť už ani nic jiného než vládu Bruselu stejně neznají. Prostě optimální materiál. V tomto smyslu, a jenom v něm, je možná nakonec rozhodnutí o brněnské provokaci a zvolený termín přece jen chybou. Už tím, že sudeťácké téma vůbec zvedli a zviditelnili, pro mladěchy do této chvíle vůbec neexistovalo. A nějaké žvásty o usmíření, jak by smet. Jaké pak usmířování, kvůli čemu? Oni nám něco provedli, že se k nám chtějí vrátit? A proč? Je to přece stejně všechno EU a nikde žádné hranice. Autenticky jsem jednu takovou debatu plnou úšklepků a vrtění hlavou někde zaslechl. Nevím, jak se k tomu ti mladí vůbec dostali, ale naprosto to nechápali. Bylo jim asi 17 a určitě nehorovali pro texasky, jestli si ještě vzpomínáte. Lidé ze světa za sklem. A najednou to na ně zaklepalo. A nutí je něco si o tom myslet. Možná se s tím landsmanšaftem v Brně přece jen přepočítali. Je na každém z nás, zda bude pro tentokrát opět platit známý výrok Napoleonova diplomata Josefa Fouchého. Je to horší než zločin. Je to chyba. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. A k těm, které by nejen mrtvá top 09, ale celá ta fialová mafie, ta zdejší pátá kolona německých zájmů, chtěla učinit z pochopitelných důvodů voliči už od 16 let, k těmhle s technologií ohluchlým a osleplým, tak nakonec přece jen třeba nějaká vlnka došplouchne. A třeba si na to vzpomenou, až z těch nevědomých a nic netušících potenciálních Hitlerjugend bude chtít Němec vyrobit vojáky k válce s Ruskem. A to bude brzy. A pak se s pomocí boží možná něco konečně stane i s nimi.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

Kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí.

0: noc s hvězdou.
1: Ty popularitě. No.
2: Prosím?
1: Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka.
2: Ano, jednou jo, to je, ano. To je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají. Třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit. Píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit. Tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem se dal ušít boty na míru. Taky na koho jiného, když jsem jel. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi, možná takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálech tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podle lístečku, říkala si pořád, polohla jsem, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkám, ne, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. Ten... To byl ošklivej trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností. A tím jsem se propích. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuji, to dobrý.
1: Promiňte, že přerušuju o té popularitě.
2: Ano.
1: Tak já mám takový pocit, že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější.
2: Jo.
1: No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv.
2: Ano.
1: A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích.

touha jsou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: Noc plná hvězd.
1: Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl. Vy jste cestoval.
2: Jo, já jsem byl v Rusku.
1: Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku.
2: Jo.
1: Prosím vás, co mi řeknete? Já visím na vašich rtech. Objektivní pravdu bych potřeboval vědět.
2: Objektivní pravdu?
1: Jak to tam vypadá?
2: Který vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?
1: Dovolte, přeci jsem váš člověk.
2: No to já ještě nevím, který.
1: No, jak bych vám to řekl, potřeboval bych vědět to nejhorší, no.
2: A slova, no, tak to vám posloužím, no. No je to tam hnusný, je to tam hrozný, co vám mám povídat?
1: Bída,
2: to...
1: hlad.
2: Ale to? Horší než bída, horší než hlad. Přetvářka, faleš, přetvářka, lež. Malí děti, ty nevinný děti, červený, vypasený, dobře živený, lidi, dobře živený, mladý holky, ksec, krásný, vyvinutý. A to všechno jen proto, aby se zdálo, že tam není hlad.
1: Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že je tam blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst.
2: No ovšem, no, ale já jsem to prokouk, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si vám pozor, pozor.
1: To nebude samo sebou.
2: No taky to není, je to od jídla, víte? A prosím vás, no, tam nemůže nikdo odpočinout vůbec.
1: Že to jsem slyšel, že prej vůbec nezaměstnanost netrpěj, prej tady budeš pracovat, pracovat budeš a dostaneš za to svoje peníze.
2: No teror, teror. No lidi by se rádi za sebe vraždili, ale nesměj.
1: Já to jsem slyšel, že prej si tam tlačejí úplný fronty, jsou u věží, chtějí se střemhlav vrhnout do propasti, učinit čemu konec, oni jim to nedovolejí, když letí dolů, tak mu předělají padák.
2: A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane? Oni nenechají takového ředitele přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, které se neotevřou. Když tam snad fungují i plynové masky. No ale já bych nestrácel hlavu, já myslím, poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to.
1: Jo, jo, jo, nesmí se ztrácet hlava, pane. Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe se třes.
2: Já taky doufám, přeci jenom optimismus, víte. Optimismus, teď oni ty lidi přeci jenom, tam snad možná přijde nějaký cár, zase se to všecko zanedbá, jak to bývalo, a zase to bude naše bratrská slovanská země. Zdravstvujte, továriš Treťakov.
1: Zdravstvujte.
2: Zdravstvujte, to pozdrav z Prahy a pozdrav.

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se lásko bil jako skaramůž. Na hrudi amulet mi připomíná časy,

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

0: Noc s hvězdou.
1: My máme teďka tak zase takový hezký okamžik. Všechno se to zpříjemní.
2: Pro nás je to takový milý slavnostní okamžik. My uvítáme na jevišti prvou ženu tohoto večera.
1: Druhou ženu tohoto večera.
3: Promiň pana Brabce,
1: za ně ještě děvče.
2: Pardon, tedy druhou ženu tohoto večera. Zuzanku Burianovou.
1: A tady jsme přišli se Slávkem na takový... No, takovou šarádu určitou.
2: S tím jsme přemýšleli, tak jsme přišli na to, že vlastně Zuzanka Burianová má podobné, tak shodné
1: jméno. Zázračně.
2: Tak jsme na to přišli. Shodné jméno jako populární komik svého času u nás. Všem já si teď nevzpomínu, jak se... To necháme hádat.
1: No, Zuzanka Burianová. A my v tomto okamžiku jsme tak bujaří,
2: ano,
1: protože máme...
2: Ano, jistí, protože máme dárek pro Zuzanku.
1: Kromě tady těch všech požitků materiálu.
4: Tak my jsme také připravili potravu duševní.
1: My jsme sepsali píseň.
4: My jsme sepsali mnoho písní, ale tuto píseň jsme...
1: Považujeme za nejznačenější jednak.
4: To je z připravovanýho musicalu námi. To až uslyšíte, jako, tak to poznáte, že my budeme znamenat v musicalu určitě to, co znamená Jirásek pro operu. Světová premiéra, to je vlastně taková offside story, můžeme říct. A to má název, já to řeknu, ne? Maluju obrazy za cigáro.
1: Všechno nám někdo dal, že normálně v divadle, tady to budeme jenom
4: když je prostor, tak to my tančíme taky. Tady budeme z listu to zpívat.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

za 1 200 000. Hledali mě na polích i po hospodách ve městě.

0: noc s hvězdou.
1: Největším nepřátelům hrdého lidu Trampského v žírné krajině u obce Kozodoje patřila neuvěřitelná odrůda padělstva a masňáctva, jež se tam zachovala navzdory času a rozumu. Klub zabudnutých slávův. Tento početn spolek velebných kmetů, lechů, stařešinů a jejich stoletých rodů vinil trampíře z neúcty k tradicím staročeským a volný život v přírodě jim krutě zazlíval. Střetli se s nimi na svých dobrodružných toulkách naši známí hoši Forbes, Ping Pong, Čiklec a Nick Wharton. Nezůstalo jen při diplomatických varováních. Naopak. Útočilo se nyní se vší promyšlenou strategií, jak slovně, tak ručně, až nepřátelství a útoky vrcholí v nelítostný boj muže proti muži. Jsme svědky slavné a nezapomenutelné bitvy u Kozodoji. Nad zákopy se vstyčuje velebná postať pana Šumichrásta Malbohána, jenž posměšně provolává. Hej, trampíři, kam si je podělo vaše udatenství? Kam autoky a šturmy bouřny? Oj, pravdníci necudní, kteří s mlítkami v mlází je spávasta, nijest vám s muži váletí a nije ako krti v děrách autočiště hledatí. Tu se jí hned objevila na barikádě junácká busta Forbesova, jenž takto odpověděl. Moc se nevytahujou, paděure sádelnatej. A slez dolů břichatej vejre a já ti ukážu, jak se tancuje rumba. Starý paroustevníku fousatej. Vedle pana Malbohána se vynořila ježatá hlava jiného udatného stařešiny. Slyšeli jste muži, ja? Jak si rauhal cudzácký žoldněř našemu přece je? O tlaušťce drze mluvíš, je tam mršina vychrtlá. Prýdi jen, trampisko, prýdi k nám, já ti preske byli blbaučkou, palicou dám. Mají nějak moc hovorů, oni astracháne, ulákal v odvěď Ping Pong. Přijdou oni k nám na mejdana, uděláme si z jejich fousů struly na benjo, masňáku oteklej. Jsou na nás kraťas i s tím jejich staročeským pulóvrem. U černoboga, vy obštinové, pokřikoval jiný bojechtivý kmet. Však až naše kuše střieleti počnou, kušny vaše zmlknou. Se nebáv, ruino z rujány, síc budeš moc mocnej ležet v mocnici, odpovídal Čiklec vinohradsko-nuselským nářečím. Ti to graficky znázorníme, se skovej dědoure, tady blouděj kolem facky. Hoho, partejko přehubená, zle poničán bude tvojí frňák, až ho nabourá pěst bogatýrská. Seš bohatýr, ty chudínko, hoho, ty nudle cezená přes kanál. Ure, tady blouděj kolem facky. Hoho, partejko přehubená, zle poničán bude tvojí frňák, až ho nabourá pěst bogatýrská. Seš bohatýr, ty chudínko, hoho, ty nudle cezená přes kanál. Utřem ti

0: tištěný kvarton. Dík se sotva držíte na nohou, sral bockové. Jste v loji i s tím posvátným dědourkem. Neblbněte a vzdejte se! Zdejte se, poserové! Zařval Forbes.
1: I vstyčil se naproti němu šumí chrást malbohán v celé velikosti a strašným hlasem odpověděl. Govno!

než po vybouření válečnických půdů obou stran a po několika zásazích moudrých hlav výše postavených propuklo slavné smíření. Sepsán mír Kozorojský 1932 a uspořádána lidová veselice, kde došlo k velikému zbratření lidu trempského s národem masňácko-paďourským. Večeru však, budiž bohům žalováno, nastala doba návratů a loučení. Menší trempské oddíly se vydali na pochod pralesem, aby zastihli poslední smíšen vlak. Ale největší část zálesáctva měla za cíl primátora Dittricha, kotvícího v Kozolojské rejdě.

rozsykanou, stezkou zvěří vyšlapanou, ač ráda zvířátka mám znovu, obětí si žádá lovu, vášeň vyšla, jsem si načekal.

A do je tím se rozplakala. La la la la la la la la la la la la la la la la do je tím se rozplakala. Hrál si se mnou nahoněnou, chtěl mi asi dáti babu. Hrál si se mnou nahoněnou, nebylo to bez půvabu. Ku podivu, avšak ale, zmýlila jsem se však ale. Pozdě jsem volala maminku, zbaštil mne jako pralinku, to jsem odčakala, nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la, to jsem odčakala, nečakala, jenomže zapomněla.

Jestli chceš se těm svinstvům vyhýbat, tak půjdu vzdělávat se snaž a koně uč se zapřát. Ač studovat li nehodláš, však ti to stačí, uhlídáš, ale kam dáváš prachy ven stít?

0: chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehře.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Pokora, pokolka uchylá.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Jaké máte přání?
1: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
2: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
1: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák mé jméno.
2: Těší mě.
1: Tak to jste vy, Černý pirát.
2: No.
1: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
2: Co pak jste nám přines?
1: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
2: To jsem já.
1: Jo, tak to jste taky vy.
2: No.
1: Safra, čověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
2: Já přece ještě nejsem v penzi.
1: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
2: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
1: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
2: Tak podívejte se, co jste si psal.
1: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
2: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
1: Ano, ano, ano.
2: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
1: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
2: Tak vy si věříte.
1: Drahej pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
2: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátno v našem podniku.
1: Ano,
2: no
1: ano.
2: Tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
1: No, mě a proč?
2: No kvůli orientaci.
1: A tak, jo.
2: Abyste věděl, co vás tady čeká.
1: Ano.
2: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného baru?
1: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
2: No, dovolte.
1: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
2: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
1: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
2: Proč by chodili na váhu?
1: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
2: Nesmysl, vážit se nebude.
1: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, že ano? Ale šacovat je můžu, ano?
2: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
1: No jak takhle, helejte.
2: No počkejte, co to děláte?
1: No vidíte, jak no, mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
2: No.
1: Páni drazi, a to je vaše vnučka?
2: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
1: A tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
2: Ale
1: tohle.
2: No, já nevím. No.
1: Safra,
2: a patrně, ano, ano.
1: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
2: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, jo, na pláži.
1: A ten dědek vedle, to je Rumun?
2: To jsem přece já.
1: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku. Kvůli úžehu, pochopitelně.
2: No, samozřejmě.
1: Vidím, že tady máte taky legitimaci, RAHO dokonce. Vy jste členem RAHO?
2: No samozřejmě, co je na tom divného?
1: No vidíte, pane, jaká je nás síla.
2: Tak podívejte se, to já si netroufám posoudit,
1: jo.
2: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
1: Aha.
2: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
1: Jak toho, co pak odsud je někdo střízlivej?
2: No, taky se stávají takové případy.
1: Tak to neplníte plán, víte?
2: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
1: Ano.
2: Pán se patřičně setne,
1: jo.
2: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
1: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
2: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
1: ano.
2: Koho pustit dovnitř.
1: Ano.
2: Přijdou k vám cizinci.
1: Jo.
2: Poznáte podle toho, že...
1: Že mají peníze.
2: Ale ne, že...
1: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
2: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
1: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
2: No, vidíte.
1: U nás.
2: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
3: Bonsoir, monsieur.
1: A je, to je Francouz.
2: No,
1: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
2: A co, když přijde s dámou?
1: Tak nastavím dvě.
2: No, tak dál.
1: Ano.
3: Good evening.
1: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
2: No, Angličan, no,
1: Angličan,
2: právě,
1: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
2: No.
1: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
2: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a vejte un tavolino libere.
1: A je, znám. A? Jak se řekl sera, sera, pozná jsem, to je jich.
2: No, prosím.
1: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
2: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
1: Ja, ja, kisti hat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
2: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
1: Ano.
2: A co když k vám přijde Čechoslovák?
1: No, proč ne? No. Znovu se i Franta dobrý.
2: No jo, ale co když přijde takhle? Maestro, hrajte, šéfičku. Nebyl by tam jedno křesílko?
1: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
2: Výborně, dál.
1: Ano.
2: Teď dávejte pozor. Přijdou k vám dva cizinci.
1: Ano.
2: Jeden je Američan a druhý třeba Rumun.
1: Taky dobrý.
2: Ale vy víte, že v sále už je jenom jedno místo volné. Co uděláte?
1: Sakra, co udělám?
2: No.
1: Safra, to je přímo kádrový případ tohle. No víte co, tak já budu dělat jako, že o tom nevím a pustím je tam oba dva. A oni už se tam nějak srovnají.
2: Ne, počkejte. To by nebylo solidní a my jsme solidní podnik, milý pane, solidní.
1: No tak v tom případě bych tam pustil toho Rumuna.
2: Výborně. A proč?
1: Že se nechávají fotit na haty.
2: Ale ne. Že jsou.
1: Že?
2: Bližší.
1: No. Ano, bližší.
2: Ale co s Američanem? No?
1: No tak, koho by si odvedli domů moje stará dcero? No, a tím bychom potrestali Ameriku za to, co tam vyvádějí s černochama.
2: Dobrý. No, a teď pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
1: Poženu svinským krokem.
2: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
1: Ježi. V tom případě pardon.
2: Ne.
1: A kdybyste chtěl, tak...
2: Ne, já to nechám úplně na vás.
1: Výborně, tak jsem přijatý.
2: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
1: Aha.
2: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové,
1: ano.
2: Berou úplatky.
1: Ano.
2: Nechaj se, prosím. Urážet spropitný.
1: No, pane vedoucí, ještě, že jste mi připomněl. Hejte, s tím spropitným, jako co vyšacuju, tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
2: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
1: Děkuju, otcivě.
2: Přijat.
1: Děkuju. Oh.

0: Hurvajs, přistup blíže a slyš moje vážné slovo ohledně tvého nevážného chování. Už se na to nemůžu dívat.
1: Na co, tati?
0: No na to, jak se neumíš chovat.
1: Jak to, taťuldo? Teď přece každého zdravím.
0: Zdravíš, zdravíš, ale jak? Řekneš obyčejně dobrý den. To je nějaký pozdrav tohlensto?
1: No a co mám tedy říkat?
0: No něco lepšího, neobyčejného. Krásný pozdrav je například: o, jak jsem šťastný, že vás opět zřím. A nebo moje srdce blaží vás potkati. No? Co tomu říkáš?
1: Je to takové divné.
0: Divné. Nic není divného. Je to nezvyklé, ale je to něco.
1: Tak to už vůbec nemám říkat dobrý den.
0: No to netvrdím, ale musíš to trošku změnit. Řekni třeba: od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeju vám. Co říkáš?
1: Vypadá to spíš jako koleda.
0: Ale zní to libě. Nebo třeba, hele, jsi ve společnosti, že ano? Je tam někdo starší, chceš mu dát najevo svou úctu. Co řekneš?
1: Třeba mají úcta.
0: No, počkej, hele, řekneš ctím vaše šediny. Nebo vážím si vašich zkušeností. Nebo někdo řekne něco veselého, co uděláš?
1: Já nevím.
0: Vypukneš přece.
1: Jak to?
0: Vypukneš ve smích. Budeš se plácat do kolen a pak řekneš: to se vám ale povedlo tohleto. Nebo tak nějak, víš?
1: No ano. A co když nepoznám, co je veselé, tak to mám mlčet.
0: Ale kdepak? Když něčemu nerozumíš, musíš se tvářit moudře a prohodíš třeba: to je pochopitelné, nebo to vám věřím. A tak, víš?
1: Jenom abych to nepoplet, taťulo.
0: Ale co bys to poplet? A ještě něco, podívej se. Kdyby tě někdo chválil, že jsi třeba chytrý chlapec, tak řekneš skromně: to po tatínkovi, víš? A hlavně koukej, abys všecko chválil. To mají lidi rádi.
1: Jak to chválil?
0: No daj tě třeba něco jíst, že ano?
1: Ano.
0: No, tak řekneš: něco takového jsem již dlouho nepožíval. A když chceš tu dobrotu třeba ještě jaksi...
1: Nášup?
0: No, hele, tak v takovém případě řekneš: tohle doma nemáme, kde pak? A nebo tak něco, víš?
1: Ano, taťulo. Ale teď už skoro by šel, ne?
0: Kam chceš jít?
1: Tati, já bych chtěl ke kamarádovi, jsem tam pozván. Jirka má dneska narozeniny.
0: No tak vidíš, to se zrovna hodí. Aspoň si vyzkoušíš, co jsem tě naučil. Tak jdi pěkně a drž se mé rady.
1: Ano, budu přesně dbát i tvých rad, taťulínku.

0: to už si tady, Hurvínku, no tak povídej, jaké to bylo. Použil jsi míchrát?
1: Ano, už doma na schodech, taťuldo.
0: Jak to na schodech? No tak povídej přece, no.
1: Na schodech jsem potkal paní správcovou a ona zametala a já jsem jí pozdravil.
0: Zcela správně, no. A co pak si řekl?
1: Řekl jsem, jak jsem šťastný, že vás opět zřím.
0: No, to si řekl dobře. No a co ti odpověděla?
1: Ona se po mně vohnala smetákem a řekla, že půjde žalovat do školy.
0: Co, ale to snad...
1: Řekla to. A tati, potom jsem přišel k Jirkovi. A on tam měl tatičky a strýčky a moc lidí tam bylo.
0: Pozdravil jsi pěkně, jistě, že ano?
1: Ano, postavil jsem se do dveří a řekl jsem, od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeji vám.
0: No, dobře. Vidíš, no a co pak oni řekli?
1: Oni se tak po sobě dívali a jenom mlčeli a pak mě Jirkova matinka pohladila a řekla, že to mám v rodě.
0: Co? Tomu nerozumím.
1: Já tomu taky nerozuměl, ale pak jsem podle tvé rady prohodil. To je pochopitelné, to je po tatínkovi, jsem řekl.
0: No to si řekl moc dobře tedy, no. No a co bylo jako dál?
1: No a pak mě posadili k Jirkovi a vedle seděl jeho strýček. Chtěl jsem mu projevit i úctu, tak jsem řekl, ctím vaše šediny. A on praštil žičku a odešel.
0: Odešel proč?
1: On byl holohlavej. A pak se mě ptala taková starší slečna, kolik je mi let, a já jsem se jí nápodobně taky zeptal, jak je stará.
0: Ale to jsi neměl. To se jí asi nelíbilo, že?
1: Naopak. Byla velmi veselá a řekla, že jí ještě není 30 a tak se přitom hezky do vejšky zasmála. A když ona byla veselá, tak já jsem byl taky veselý. Vypukl jsem ve smích a plácal jsem jí do kolen a řekl jsem, to se vám ale povedlo tohle.
0: Ale a ona?
1: Taky šla pryč. Pak mi přinesla Jirkova maminka dort a řekla, že je strašně dobrý a strašně sladký, abych už radši mlčel a jedl. Tak jsem ten dort pochválil a řekl jsem, že jsem něco tak strašného už dlouho nepožíral.
0: Co? To jsi řekl?
1: Ano. A ještě jsem to zdůraznil, neboť jsem prohlásil, že jsem z domova zvyklý ještě na horší patlaniny. A Jirkova matinka pak řekla, že mě budeš asi doma postrádat. Tak jsem raději šel. Pěkně jsem se rozloučil a pravil jsem, jak mě blaží od vás odcházeti. A Jirkova matinka se ptala, kdo mě to učí.
0: Co jsi řekl?
1: No, podle pravdy jsem řekl, to mě všecko učí můj milovaný táťulínek, jsem řekl.

0: Je, taťuldo, co to máš na sobě za ubrus?
1: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
0: Ty hodláš kuchařiti?
1: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
0: Ano, tati, na všecko.
1: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beefsteak,
0: Tati, nestraš.
1: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce, hele, tlík, beefsteak,
0: Tati, nestraš.
1: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce, hele, přines 6 2.

0: jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
1: Ano.
0: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít, já bych tě přece...
1: Ale to ti tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
0: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
1: Ale ze 6 bílků, táti.
0: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky a pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
1: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
0: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
1: Aha, tati, tadyhle...
0: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celýho splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
1: Co, tati, bábovku?
0: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
1: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
0: Co?
1: No podívej se.
0: No tak vidíš, co děláš, kluku.
1: No já to dělám.
0: Ale ticho už buď, pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
1: Až po krk.
0: To víš, bez práce nejsou koláče.
1: Bábovka.
0: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
1: Správně, konečně je to všecko v troubě.

0: Tati, už bude ta bábovka snad.
1: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
0: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
1: No?
0: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
1: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurweis, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
0: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
1: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí semne hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
0: Tati, zkusme to ještě jednou.
1: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně, počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
0: Taťuldo, tuším strašný konec.
1: Proč?
0: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
1: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celý oček a spleteš poráty.
0: Nic neříkám.
1: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
0: No a váleček je v půli.
1: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
0: Ta je ale vypečená.
1: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já.

0: No, tak si třeba na ní sáhni. No, co fňukáš?
1: Tak já jsem ze vodu bábovku říct do prstu.
0: Co to, jak je to možné?
1: A to zkus sám. To není bábovka, to je vodlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
2: No, když je opravdu, je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
1: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
0: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
1: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
2: A čím to je, že bych to těsto dost neprohňácal?
1: Tati.
2: No?
1: My jsme tam zapomněli něco dát.
2: A co?
1: Podívej se tuhle, kváse. Má být v bábovce, zatím je na městičce.
0: Dítě nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
1: Ale teď jsem to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
2: Jak to, která?
1: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne,

Bohem. S Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen nezastav se vlaku.

toužící po stínu oázy, přetrhej řetězy a rozpleť provazy, spal všechny mosty a strhni masku. Vždyť život je prostý.

Bohem. Ach, jen vyplačte se slzy. Jste potok modrooký. Jestli mě dneska něco mrzí, pak jen ty plané roky.

0: Noc s hvězdou.
1: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
2: Je Pepo!
1: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
2: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a bohuž ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
1: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
2: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl. Tak kutám, dokud sype.
1: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
2: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu, takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
1: Sakra, ty taky.
2: Sakra, já taky.
1: A taky nevině.
2: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
1: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě, ale kde máš ten zlatý důl?
2: No právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
1: No, copak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
2: Tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
1: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou, pamatuju.
2: Ježiš, to byla ta srzavá, to byla kočka, víš.
1: To byla ta kočka, počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
2: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
1: Jo, takže ty píšeš.
2: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
1: Co?
2: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
1: No počkej, ale za co tě teda platí?
2: No právě za to, že neuveřejňuju.
1: No jo, ale kdo?
2: No postižení.
1: No tomu nerozumím.
2: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam?
1: No, pošleš do časopisu.
2: Nebak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
1: No jo, počkej, to už...
2: No tak vidíš...
1: To mi svítá.
2: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat. No a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
1: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
2: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
1: To bylo.
2: Jsme se fotili.
1: A skočí ti na to každej?
2: Jo, každej podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
1: Sele?
2: Sele.
1: Hele, neměl bys...
2: Sele?
1: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
2: No měl, já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
1: Beru a jedem.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: jsem spáchal hřích, jen tím, že mám tě rád, jsem spáchal hřích.
1: Noc plná hvězd.
2: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi jaksi, jak bych to, já nevím, jak bych to vyjádřil, respektive, jak bych zasáhl ostrým satyry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítí.
3: Ale fuj.
2: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na mou duši, pane Verich, celý Hemingway, člověk tím pádem jaksi neví, mate to, chápete?
3: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte. A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
2: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
3: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
2: Velmi často
3: chodím. No tak, představte si, že jdete po ulici.
2: Už to mám, dá.
3: Vidíte to?
2: Vidím to.
3: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
2: Co, vy vidíte losy?
3: No ano.
2: I s parohama, tedy ty polární krávy?
3: Ale ne, já myslím ty, co se...
2: Jo tak, chápu, vy myslíte lozy.
3: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
2: Ano, tak dobře.
3: A nebo lozy, jak si...
2: Vy myslíte lozy, tedy na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
3: Ano, prostě škopek, cokoliv, že? Ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lozy, jak vy říkáte tedy, lozy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí.
2: A vy myslíte jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešláp do kanálu?
3: Ne,
2: nebo...
3: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
2: Já a mluvím... tak dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
3: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit. Já totiž hodlám podat lepšovák.
2: Kam?
3: No, pochopitelně tam, kam se podává.
2: Tedy nahoru.
3: Nahoru, samo sebou. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk. Teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
2: To je veliký štěstí, to
3: já
2: ano.
3: Myslím, že když...
2: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
3: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
2: Když má...
3: Když je moudrej.
2: Ano.
3: Když má fantazii.
2: Výborně, to je velký štěstí, jenže to má háček.
3: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
2: A přece je to strašně jednoduchý.
3: No
2: podívejte
3: právě.
2: Se, vemte například knížky, no? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
3: Vzdělání.
2: Ano, poezii,
3: no,
2: všecko.
3: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte?
2: To je...
3: Že by vyhráli se knihy.
2: No poslyšte, to vás teď tady napadlo?
3: To mě napadlo.
2: No to je fantastické, jaký vy máte nápady.
3: Ano, to mě napadlo.
2: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jinýho.
3: Ale ne.
2: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
3: A to znamená, že tedy...
2: Že to je hotovka.
3: Jo, to je hotovka.
2: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
3: To jede, to mám teda po zlepšováku.
2: No, z toho si nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
3: A víte co, pane Horníčku?
2: No.
3: Nový nápad, nový zlepšovák. Koupíme si každý po losu.
2: Na knížku.
3: Ano.
2: A co, když vyhrajem?
3: No, musíme vyhrát, pak se prohrát nedá.
2: Pravda.
3: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
2: To se dá risknout.

0: noc s hvězdou.
1: Včera sezbíral jsem v sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdož jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, do daleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů.

0: stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Práva matek končí jasně tam, kde začínají práva dětí. A to hned od početí. A co právě ženy na potrat? A jaká jsou práva toho nejslabšího v jejím těle? Jde přeci o jasný rozpor moderní liberální ideologie, která lže, že v případě umělých potratů jde o tělo matky. Malý tvor v jejím lůně už je rovněž celým člověkem, s tělem i duší. Ovšem s tím jediným handicapem, že jeho pláč ještě nikdo neslyší, nemůže demonstrovat před kamerami a ještě nemůže volit. A proto ho lze klidně zavraždit. Existují však díky bohu i výjimky a těch je třeba si v politice vážit. Například jasně se v poslední době projevil polský prezident Karol Nawrocki, který je praktikujícím katolíkem, i když vyhověl žádosti mnoha skupin i jednotlivců angažovaných při obnově nenarozeného života a udělil milost Veronice Kravčekové. Tuto ženu gynekolog dlouho přemlouval k potratu, poněvadž její plod je prý vážně poškozený a dítě nebude normální. A paní Kravčeková neposlechla a děťátko se narodilo a úplně zdravé. Zajímá nás to? Mělo by. A proto na to v nedělním pojednání poukazuje Radomír Malý. Zlo na západě ve jménu liberalismu jsou satanovi lživé sliby. Bůh říká jasné ne. A o tom právě píše v novém článku.
2: Na stránkách protiprout.info.

0: noc s hvězdou.
1: Tak, tohle je naše hospoda, soudružko Lapáčková. Teda bývala to hospoda, že jo, teďka kulturní dům. Tamhle ten nápis Kibic drž klapajznu, ještě přes ní majznu, ten je tady ještě od dřívějška. Že aby hlavně mládež věděla, jaký to bývaly časy, když se člověk nemohl ani ozvat. Kšš, ta kočka je tady taky od dřívějška. Kočka ta se vám nehne od domu, ani od kulturního. Kšc, potvoro.
2: Kočka je užitečné zvíře.
1: Jo.
2: Hubí hraboše.
1: Jo.
2: A hraboši co?
1: Jo.
2: Ohrožují úrodu.
1: Jo.
2: Snad by bylo dobré zorganizovat brigádu koček a nasazovat i střídavě na různé lány. Samozřejmě ovšem podle grafikonu.
1: To je dobrý, jenomže kočka ta se nehne od domu, to je marný.
2: Kdy mi jede autobus?
1: Za půl hodiny, dost času.
2: No, podám na okrese zprávu.
1: Jo.
2: Vaše družstvo si vede vcelku dobře, i když různé nedostatky dosud trvají. Ovšem hlavní na tom je, že i když různé nedostatky dosud trvají, vaše družstvo si vede vcelku dobře.
1: Jinu, snažíme se, že jo?
2: Také vy jako agronom si vedete vcelku dobře, soudru Andrejsku.
1: Copak já jsem veselá kopa. Se mnou je legrace a s legrací je zase všechno veselější. Já, když mi něco neklape, tak si přečtu třeba dykovráz nebo kulíku v kalendář a už mi to klape. Hlavně mám rád tyhle ty anekdoty.
2: Výstavba družstevní velkovýrob je ovšem věc převážně vážná.
1: Jo, to jo, to jistě. Ale na anekdoty já jsem kanon. Se mnou je legrace, tak znáte třeba tu...
2: Znám. My na okrese známe všecko. Jen vytrvejte a my vám pomůžeme s chutí do toho.
1: No jo, jistě, jistě, ale jednu vám povím, tu určitě neznáte. Jo, to jistě. Ale na anekdoty já jsem kanon. Se mnou je legrace, tak znáte třeba tu...
2: Znám. My na okrese známe všecko. Jen vytrvejte a my vám pomůžeme s chutí do toho.
1: No jo, jistě, jistě, ale jednu vám povím, tu určitě neznáte, jo? Tak dávejte...

0: nebo půlnoci vyleze ven na Václavský náměstí a pustí se od muzea pěkně dolů na můstek. Jde a najednou bum, narazí do sloupu. Odpuste, povídá strejček Dupal, smekne klobouk, narazí a jde zas dál. Udělá 5 kroků, bum, řachne do kandelábru. Ježišmarja, promiňte, povídá strejček Dupal, jde dál, udělá dalších 5 kroků, řach do lipky, jo. Říká, Ježišmarja, odpuste, já za to nemůžu. Jde dál, udělá dalších 5 kroků a bum, znovu do stromu. A to už nevydrží, odplivne si a říká, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde. To je dobrý, co? Co tomu říkáte?
1: To bylo na 1. máje.
0: Co prosím?
1: To bylo na 1. máje.
0: Já nevím, proč?
1: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
0: No jo, ten průvod!
1: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
0: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
1: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
0: No jo. Mají, jenomže strýček Dupal, abych tak řekl.
1: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
0: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
1: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
0: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
1: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
0: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
1: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
0: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
1: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
0: Já jsem si to přece nevymyslel.
1: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
0: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví kdo, já to jenom vykládám.
1: No čím dál ti blíb, šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
0: Můj otec... Dupal.
1: Onen Dupal byl váš otec.
0: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
1: já
0: hlavou.
1: Já už rozumím.
0: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
1: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
0: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
1: To se vám nepodaří. Já bdím.
0: A co já, prosím vás?
1: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad

0: Přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
1: B.
0: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlí. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
1: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
0: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Noc plná hvězd.
1: Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka o Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal, a ve svých 40 letech je jimi mile rozrušen. Také krejčík, chce-li šatky prodat, musí látkou šetřit a stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglů, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř schodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukujíc si hlavní motiv z Carmen, přešla bioložka 2krát laškovně jevištěm. Poprvé zatahala Winterspoona svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořili sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Schlehoffera, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout ekrtové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme zděšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče ekrtovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.

0: Noc s hvězdou.
1: Bože, koho vy mě připomínáte? Vy mě připomínáte jednoho pianistu, který ho ukamenovali v Rokyce.
2: Neukamenovali. On se z toho vyblízal.
1: Bože, koho vy mě připomínáte? Vy jste někomu nápadně podobný nebo co?
2: No jo, víte, komu já jsem, ale děsně podobný.
1: No.
2: Jean Marajsovi. No, nás lidi pletou. No, nedávno jsme byli spolu v restauraci.
1: Vy se tak znáte, jo, s Marajsem?
2: Proč?
1: No, že chodíte spolu takhle do restaurací?
2: Ne, on seděl u jiného stolu. No a objednal si telecí. A já jsem si objednal hovězí. A ta slečna, co nás obsluhovala, jemu dala to moje hovězí a já dostal to jeho telecí. No, děsně si nás pletou lidi.
1: No, ona, spíš si ta slečna pletla hovězí s telecím a nelázem.
2: Já si ještě vzpomínám, že ta slečna, co nám nosila to maso, měla tady takovou malou pihu za uchem.
1: Počkejte, počkejte, počkejte. Dejte tu ruku, jak jste měl tu ruku?
2: Fé, proč?
1: No, bože, to mě něco nápadně připomíná. Vždyť my už jsme spolu hráli. No samozřejmě. Ano, že vy jste ten pianista?
2: No co ho ukamenovali v Rokycane? No.
1: Bože, to je shledání polétek, že jo? My jsme kolezi. Bože, my jsme toho prožili a nejen v Rokycanech, že?
2: To já nemůžu vědět. Tak si můžu každého pamatovat.
1: Co, na mě? Na mě si nepamatujete? Hej. Dobrý večer, dovolte, abych se vám představil. Jsem Jonáš. Příjmení sice mám, ale nevím proč, vůbec ho nepoužívám. To jsou vyhozený peníze, taky příjmení. Jsem říkal. Takhle. Tak mě slyšíte, takhle jsem to... Hele, teď si vzpomenete. Křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra. Tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej. No ten, co ho držíte? Jo, náš František. Nespomínáte si, tohle jsem říkal a takhle jsem pil pivo furt, takhle...
2: No, já si vzpomínám, že ta slečna, co nám nosila to pivo, se jmenovala Mici.
1: Ale nejmenovala, teď jsme jen tak říkali. Ovšem, vaše jméno mě vypadlo z paměti.
2: Nevypadlo. Já vám ho neřek.
1: Skutečně, tak to mě musíte teda říct dneska aspoň, po těch létech.
2: Prokop.
1: Prokop. A dál?
2: Prokop.
1: No tak snad mě můžete říct, jak se jmenujete dál. Bože, tak mám právo vědět, kdo mě doprovází na piano, ne?
2: Pianista Prokop.
1: Pianista Prokop. No podívejte, pianistovi Prokopovi nemůžeme proplatit honorář, rozumíte? To jsou takový předpisy, že musíme vědět celý jméno. Tak...
2: Nejde to nějak obejít?
1: To nejde, to nám musíte nahlásit, to se nedá nic dělat, tak jen to řekněte, no.
2: Tak já vám to řeknu, no. Tak já jsem Prokop Matrace.
1: To byla noc, víte? Jo, doktor, nevíte!
2: Mě jinak dřív neřekli než Slamník. A žena mi utekla, na tu pokřikovali Válenda. A spolužáci ty mě jednou dokonce nutili žrát žíně. Chápete to s takovýmhle jménem? Je to nějaký život?
1: No. Jestli se mám přiznat, tak to s těma žíněma mě taky napadlo, když jste si představoval. A nemusíte mít strach, nic neuskutečním to přece. Bych nemohl vám, takovému kamarádovi, bože, my jsme toho zažili. Třeba rovnou v těch Rokycanech, jak nás hnali, vidíte? To byl popr.
2: Tehdy jsme se neměli hnout z toho sálu.
1: Proč?
2: Tam nebylo kamení. Pořád Zachráníme se útěkem.
1: No a nezachránil jsem se?
2: Vy jo!
1: No hejte, nebudeme vzpomínat...
3: Jsme na vlně bezpečí.